0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem, co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břešťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břešťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo u starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Podle pronostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá. Už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hejtmanství vypsalo tendry na nové urgentní příjmy v Přerově a Prostějově. Bruntálu dnes otevírá nová zubní pohotovost. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Dnes má být oblačno, místy s přeháňkami teploty do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj vypsal veřejnou soutěž na stavbu urgentních příjmů v krajských nemocnicích v Prostějově a Přerově. Obě zakázky přijdou na více než 640 milionů korun. O vítězích dvojice tendrů rozhodne výše nabídnuté ceny. Hejtmanství má na stavbu urgentních příjmů přislíbenou dotaci 100 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Většinu investice plánuje zaplatit z krajského rozpočtu. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinace vybudovala a provozuje krenovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
3: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Poslanci včera nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. K zákonu se tak sněmovna vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
4: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci. Omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
2: Město Šumpark letos zpřístupní unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství československých drah. Stane se součástí nové prohlídkové trasy, řekla to mluvčí radnice Jana Kaněvová. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, nabídne návštěvníkům původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města. Trasa bude poprvé zpřístupněna v neděli. Sport. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
5: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma. Počasí.
2: Dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přeháňky, ojídněla bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Fouker bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumparsku je dnes a zítra částečně uzavřena silnice v obci Kolušov kvůli opravám kanalizace. Jezdí se to kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Poslední květnový víkend je tady, u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je v sobotu ráno Tomáš Kedzior, ale třeba také můj kolega Petr Jungmann, který za chviličku otevře kalendárium. Chystáme pro vás i rubriku Co v učebnicích nebylo a samozřejmě každých 15 minut po ráno předpověď počasí. Teď máme zatím zataženo, na rozdíl od těch mnoha uplynulých dnů, kdy bylo i po ránu vlastně úplně jasno anebo skoro jasno. U mikrofonu je tady Tomáš Kedzior, přeji hezké dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Bizny století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Teď Schläger.
2: A já přeji hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 4:06 a minuta. Sobota je zatím oblačná, místy máme přehánky a bude to tak minimálně ještě dopoledne. Postupně během dne bude oblačnosti ubývat. Maximální teploty dnes 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, vítr slabý, během dne mírný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: u 6. zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu kybernetických podvodů. Jen od začátku května jich zaznamenali 43, o 13 víc než ve stejném období loni. Podvodníci nejčastěji slibují lidem záchranu peněz převodem na jiný účet nebo rychle zvýhodněné investice. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přijetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle. Na rybářské závody se dnes můžou vypravit zájemci do Lučic, místní části Bělotína na Přerovsku. Soutěžit tam budou děti i dospělí. Registrace účastníků začíná v 6 hodin ráno. Součástí akce je taky doprovodný program, například závod šlapadel nebo dětský den. Prohlídky na hradě Štambark doplní výstava Pivoněk. Květiny si návštěvníci můžou prohlédnout v komnatách prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo. První dnešní prohlídka hradu začne v 10 hodin. Za sportu fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slávii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Počasí dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukr bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D46 u Brodku u Prostějova směr Brno je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli opravám. Omezení potrvá do 12. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin 40 minut, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jedna sportovní aktualita. Fotbalisté SK Hranice si v předehrávce 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy mohli zajistit záchranu v soutěži. Čtyřbodový náskok Hranice ale nakonec nezvýšil ani nesnížil. Zápas skončil bezbrankovou remízou, přesto jsme na něm byli.
1: Takřka 500 fanoušků na hranickém stadionu se takto snažila v posledních minutách podpořit své oblíbence při zahrávání dvou standardních situací. Nakonec to ale kýžený efekt nepřineslo a utkání s B týmem Karviné skončilo bez gólů. A tím pádem Hranice zatím záchranu v Moravskoslezské lize ještě nemají jistou.
2: No tak všichni umíme počítat, viděli jsme, že když vyhráme, tak je to hotovo. Na druhou stranu asi všichni víme, že ten poslední krok je nejtěžší a na to jsme nabadali kluky. Ale chtěli jsme znovu jako prostě mít nulu vzadu. Nechtěli jsme, aby nás Karvina přeskočila po tomhle tom kole, to se jako podařilo, ale samozřejmě cíl byl jako každý v jiném zápase chci zvítězit. Pak je potřeba říct, že Karvina druhý počas byla jednoznačně lepší a měla tam tlak, měla tam dokonce nějaké šance, které jsme přežili. Takže ten bod musíme brát všemi deseti a uvidíme na konci, jak moc důležitý bude.
1: Líčil po zápase trenér Miroslav Matušovič. Jeho tým se po celou sezonu drží nebezpečně blízko sestupových příček, ale v posledních pěti duelech neprohrál. I protože zdravotní stav kádru se lepší a dříve chybějící hráči se konečně dostávají do herního tempa.
2: Tak nějak jsme se semkli, řekli jsme si s klukama, že se nechceme prostě podepsat do nějaké černé kroniky tím, že bychom spadli. Já myslím, že to každý uvědomuje, tak a proto jsme tu hru malinko zjednodušili. Víc je to o bojovnosti a takovém nasazení než o fotbalovosti, ale to si myslím, že se asi dalo čekat, když už jde se závěrem všechno.
1: Pokračoval Matušovič, jehož tým po loňském postupu ze čtvrté ligy neprodělal tolik změn a tak byl přirozeně pasován na outsidera.
2: Jsme takřka s totožným týmem, takže myslím si, že už na začátku nás, bych řekl, na rovinu všichni odepsali a mysleli si, kolik nebudeme bodů, my jsme jich po podzimu dělali 18 a teď nějak jsme to zase trošičku nazbírali, jako takřka od 10. místa směrem dolů, už jsme my všichni a tak nějak si to rozdáte, takže nechceme se pod to podepsat, samozřejmě uděláme pro to maximum až do konce. Když se to podaří, tak budeme šťastní, když se to nepodaří, tím svět jako nekončí, ale samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tam zůstali.
1: A k záchraně trenér Matušovič kromě fotbalových a taktických prvků hodně využívá i své vlastní emoce.
2: Je rozdíl mezi koučem a coachingem, kouč je trenér a coaching je to, co dělá během toho zápasu a já si neumím jako takhle jenom jako státa, jako nic nemluvit. Já si myslím, že i ve větších týmech, ať je to City a další, tak vidíte trenéra, který tam skáče celý zápas a i ty jako hráče, který bychom mohli říct, že jsou úplně top a nepotřebují radit, tak i oni potřebují radit. Takže já to beru tak, že vlastně to, co já předvedu tady v tom prostoru za 90 minut, tak chci i já mít po zápase čisté svědomí, že jsem těm klukům pomohl, jak nejvíc to šlo, protože ta organizace hry a my to přece na terénu zase vidíme trošičku jinak. Takže já to beru tak, že když tam oni nechávají vše, tak já beru každý zápas, musím nechat taky vše.
1: Vše hráči i trenéři Hranic jistě nechají i v posledních dvou kolech, před kterými mají právě na Karvinou B 4-bodový náskok. Druhý pokus na zajištění záchrany budou mít za týden znovu na domácím hřišti proti B týmu Sigmy Olomouc. Z Hranic Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sobota bude zatím zpočátku oblačná, místy čekáme také přehánky, postupně ovšem oblačnosti bude ubývat, maximální odpolední teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, vítr slabý, během dne mírný severozápadní a čas 5:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud zamítl návrhy na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. Brambor je přebytek, pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Dnes čekáme oblačno, místy přehánky a maximálně 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějovská radnice může pokračovat v přípravě stavby nového bazénu. Krajský soud v Brně totiž odmítl vyhlásit dubnové referendum o délce bazénu za neplatné. Iniciátoři hlasování chtějí 50-metrovou délku. Podle radnice má být bazén o polovinu kratší. Výsledek referenda nebyl kvůli nízké účasti platný. Jeho autoři tvrdí, že hlasování o podobě bazénu provázela ze strany města manipulační kampaň. Soud to odmítl. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
2: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
0: V Česku budou tento víkend pokračovat letní teploty. Maxima můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědí meteorologů. Lokálně se ale dnes i v neděli budou objevovat přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
0: Javorníku na Jesenicku dnes budou soutěžit mladí hasiči, čeká je simulovaný zásah záchranářů. Soutěž s názvem Železný hasič junior začne v 9 hodin, pokračuje Michal Zajonc z městského úřadu.
4: Kategorie jsou rozděleny na chlapce a děvčata. První kategorie 2 až 4 let, 5 až 7 let, 8 až 11 let a starší 12 až 15 let. Tak děti si budou moct vyzkoušet vlastně hasičský zásah, překážkovou dráhu, kde si vyzkouší tahat figurinu, točení hadic, zásah hadicí na terč a tak dále.
1: Sport.
0: Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil poté, co otočil zápas s Australem de Minorem. Menšík vyhrál ve 4 sedách a v singlu je po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojídněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci je uzavřena ulice Řezníčková kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 7. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Různých kácení májů se dnes bude konat v Olomouckém kraji v Kladkách od 15 hodin, ve stejnou dobu také v Nové dědině Přemyslovicích. Kácení máje zase v Polomí od 16 hodin v místních parku a tak bychom mohli pokračovat. Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc v poslední květnový víkend přeje Tomáš Kedzior. Dneska čekáme tedy více oblačnosti, jak jsme se teď dozvěděli ve zprávách. No a ve 6:45 bude živě předpověď počasí s meteorology. Tam se zeptáme ještě podrobněji na Olomoucký kraj. Tak přeji hezké dobré ráno, je sobota 30. května. Na teď 6:05.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6.11 s Ditou Vojnarovou. Divadelní hra Charlieova teta byla na konci května 1926 posledním představením olomouckých ochotníků jednoty Orla.
2: K Charlieově tetě připsali hráno s chutí a plné spokojenosti obecenstva. A následně se vraceli zpět ke všem inscenacím sezóny 1925-26, kterých se ochotníci zhostili poctivě ke všeobecné spokojenosti, o čemž svědčila hojná účast obecenstva na všech představeních. A následovalo poděkování režisérovi kroužku panu Táborskému a také paní Seifertové a panu Pehovi, kteří darováním pytloviny umožnili pořízení různých dekorací, které ochotně vymaloval pan Baumgartner. Pan Fila zase daroval pohovku a další kusy nábytku, což se při hrách velmi dobře uplatnilo. V novinách se dále psalo. S příkladnou obětavostí pracují však i ostatní členové tak, že úspěch hry je vždy zajištěn. Jednota Orla plánovala rekonstrukci sálu, ve kterém by mělo vzniknout větší jeviště a doufala, že díky podpoře na příslušných místech by k tomu mohlo dojít ještě v roce 1926.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm a minutka. Sobota bude zpočátku oblačná, čekáme také místní přehánky. Postupně ale oblačnosti bude ubývat. Teploty dneska 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, vítr slabý, během dne mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Kolibříků v Úlet se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlet.
3: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: 6 hodin 21 minuta. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se momentálně do stacionáře a také do Ostravsko-Opavské arcidiecéze. Je to přesně 30 let, kdy vznikla, je to nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v České republice. Vznikla právě 30. května roku 1996, vyčlenila se z Olomouckého arcibiskupství a není malá. Ostravsko-Opavská diecéze zahrnuje oblast, která zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji a území okresu Jeseník.
1: Papežská bula od papeže Jana Pavla II. Tady vidíme i podpis tehdejšího sekretáře státu Vatikán, kardinála Sodána.
2: Ondřej Elbl, mluvčí biskupství, ukazuje na listinu, která byla na úplném začátku.
1: To je to takové lejstro, že se z Olomoucké arcidiecéze oddělují děkanáty Bílovec, Bruntál, Frýdek a tak podobně. Vidíme tady jméno katedrály v Ostravě, také jméno Opavské konkatedrály a další organizační informace pro vznik nové diecéze.
2: S 30 diecézními roky je svázaná řada organizací, které by jinak nevznikly. Třeba ekocentrum v Hukvaldech, kde se děti učí poznávat přírodu. Zrovna je čekal další den plný pokusů a zkoumání a bylo i co hodnotit z minula.
3: Třeba když jsme měli jako takový meteorologický den, že jsme předpovídali třeba počasí.
2: Už jste tu byli holky někdy?
4: Jo,
2: co vás tady baví?
4: Mě tu bavilo ta recyklace.
5: No, mě bavilo, když jsme jako vyráběli vlny.
2: Jo, a tebe?
6: Mě hodně bavilo taky ta recyklace.
2: Diecéze se věnuje i sociálním službám, spravuje síť 18 oblastních charit, zřizuje také školy, včetně biskupského gymnázia v Ostravě. Na dnešek na své kulaté výročí chystá Ostravsko-Opavské biskupství Den vděčnosti, dodává Ondřej Elbl.
1: Bude to taková odpolední oslava v katedrále Božského spasitele a po té bohoslužbě připravujeme pro všechny takové posezení okolo katedrály s možností se setkat, pobavit se.
2: A možná si i vzpomenout, jak se tehdy v roce 1996 bouřlivě debatovalo o tom, kde bude mít diecéze sídlo, jestli by to nemělo být v Opavě, na základě historických dokladů o významu tohoto města. Nakonec má katedrálu Ostrava, Opava jedinou českou konkatedrálu a diecéze kompromisně dvě města ve svém názvu. Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Mám naději, že uslyšíš.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: půl sedmé zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký kraj vypsal veřejnou soutěž na stavbu urgentních příjmů v nemocnicích Prostějově a Přerově. Obě zakázky přijdou na více než 640 milionů korun. O vítězích dvojice tendru rozhodne výše nabídnuté ceny. Hejtmanství má na stavbu urgentních příjmů přislíbenou státní dotaci 100 milionů korun. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinace vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídali soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam zubní lékaři ošetří o víkendech a o svátcích. Šumpark zpřístupní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství československých drah, řekla to mluvčí radnice Jana Kaněvová. Přísně utajované velitelství, které fungovalo v období studené války, nabídne původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dále neúnosná. Průsmykem projede ročně skoro 11 milionů aut. Za sportu kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašiut. Počasí dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Fouker bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je dnes uzavřena ulice Čechova, koná se tu kulturní akce Street Food Festival.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7.40, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, za chvilku předpověď počasí a teď se vydáme do Prostějova. V tamním denním stacionáři pro seniory přibudou místa pro lidi s Alzheimerovou nemocí a nebo demencí. Olomoucký kraj nechá v areálu bývalé nemocnice opravit domek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů.
1: Ta budova je stará, nic se na ní nedělalo, kromě střechy.
2: Říká Petr Kacvinský, vedoucí provozního úseku. Jdeme chodbou do první z místností současného ergodomku v areálu Prostějovského centra sociálních služeb. Budova se změní na denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
1: Když se půjdeme podívat tady, teďka momentálně tady máme kuchyňku, vedle máme hernu. Bude se to měnit kompletně, protože ten dům projde vlastně celkovou rekonstrukcí. Tohle všechno vlastně jako kdyby bude pryč, všechno se to vybourá. Je tady nakreslený jiný nábytek, budou tady takový šatny.
3: Taky tady vlastně bude bezbariérová koupelna.
2: Popisuje ředitelka centra Helena Vránová.
3: Protože někteří klienti nemají doma uspůsobené prostředí bezbariérové pro hygienickou péči, takže my vlastně v rámci toho denního stacionáře jsme schopni provést i celkovou koupel.
2: Centrum dnes nabízí denní stacionář pro seniory s demencemi nebo fyzickým handicapem. Opravou domku službu rozšíří na dvojnásobek. Pomoc tu najde až 40 klientů. Podle Vránové je po denním stacionáři velká poptávka.
3: Toho seniora, ti rodinní příbuzní, kteří třeba chodí do práce nebo nemají čas se o něho starat, takže ho k nám můžou dát. Tu službu máme od 7 do 7. A ten člověk může vlastně bydlet pořád doma, ale přes den je o něho postaráno.
2: Podle Evy Knajblové, mluvčí Olomouckého kraje, už za zhruba 9 let v Česku výrazně přibyde starších lidí.
4: Vzhledem k demografickému vývoji, kdy dojde k výraznému nárůstu lidí, kteří budou potřebovat péči, je nezbytné připravovat a realizovat podobné projekty. Zvyšování dostupnosti terénních služeb a také právě ambulantních služeb, jako jsou denní stacionáře, je jednou z cest, jak pomoci pečujícím osobám a umožnit, aby seniori mohli potřebnou podporou trávit den a následně se vracet do svých domovů.
2: Zatímco aktuálně využívá pobytových sociálních služeb v kraji zhruba 5,500 lidí, do roku 2035 přibude dalších 2600. Podobné počty podle Knajblové platí i u klientů, kteří využívají terénní služby. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
6: Drive on a downtown street. Motorbike ride

0: počasí.
1: 6:45 a minutka. Službu dnes má meteoroložka Eva Richtariková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká je sobota, jaká bude?
2: Tak zpočátku čekáme velkou oblačnost, a zejména v severní části regionu na Olomoucku, na Jesenicku. A tam mohou být přehánky četnější a častější, jinde v regionu může zapršet během toho dopoledne spíš jen na přechodnou dobu a jednalo by se o velmi slabé srážky. Postupně bude srážek i oblačnosti ubývat. Odpoledne už bude taková proměnlivá oblačnost, ale můžou se přechodně opět vytvářet i intenzivnější přehánky, případně výjimečně i bouřky, takže takové proměnlivé počasí během toho dnešního dne. Teploty budou ale letní, většinou mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni. Vítr povane zpočátku slabý, během dne i mírný, západní, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A pojďme na počasí v noci a zítra.
2: V noci už srážky neočekáváme, nebo jen z kraje večera nějaké dozvuky, jinak bude polojasno nebo i skoro jasno, teploty během noci klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia a vítr povane zpočátku ještě mírný, postupně už slabý, severozápadní nebo proměnlivý, do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude srážek méně, bude většinou polojasno, jen přechodně oblačno a výjimečně z možností slabých přehánek, bouřky už zítra neočekáváme, jen ve večerních hodinách se mohou vyskytnout v regionu nebo v jižní části našeho regionu, tak můžou dorazit z Čech s poměrně malou pravděpodobností, ale vyloučit to nejde. Jinak tady většinou polojasná oblačná neděle s teplotami mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách opět 16 až 20 stupňů a vítr postupně mírný, západní, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídala meteoroložka Eva Richtariková, je 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

6.53 je sobota, to znamená, že v dopoledne vám nabídneme Hobby magazín, to bude mezi 10. a 11. hodinou, jak pěstovat rakytník, to je jedno z témat, a další, renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Všechny kutily zveme k poslechu dneska dopoledne mezi 10. a 11. A teď je 6.53, dobré ráno.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.

0: je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policisté testují na Červenohorském sedle nové značení pro motorkáře. Provoz na silnici u Olšan na Šumparsku zkomplikuje dvouměsíční oprava. V Teplicích nad Bečvou se dnes koná jeskyňářský den. Budeme mít oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Jednou z hlavních příčin je přijetí do protisměru. Motorkářům by se tím budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Řidiče na Šumparsku čekají dopravní komplikace. V pondělí totiž začnou opravy silnice 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kevadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Opravy si vyžádají bezmála 620 milionů korun. Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místopředsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit také další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách. V Teplicích nad Bečvou na Přerovsku se dnes koná jeskyňářský den. V areálu zdejších jeskyní si zájemci můžou vyzkoušet uvazování uzlů nebo průlez umělou jeskyní. Akce se koná od 9 do 16 hodin. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
4: Zároveň budou ve vašovských jeskyních po celý den výhradně prohlídky návštěvní práce s baterkami bez standardního elektrického osvětlení. Je ale nutné si donést vlastní baterku či čelovku. Vstupenky budou možné zakoupit pouze na pokladně, předem online nebudou k dispozici. Baterkové prohlídky se budou konat za každého počasí, v případě deště zrušíme pouze venkovní program. Sport.
2: Fotbalisté Hranice remizovali ve 30. kole 3. ligy s B týmem Karviné 0-0. Pokud by zápas vyhráli, zajistili by si udržení v soutěži, pokračuje trenér Hranic Miroslav Matuševič.
5: Nechtěli jsme, aby nás Karvina přeskočila po tomhle tom kole, to se jako podařilo, ale samozřejmě cíl byl jako každý v jiném zápase, chci zvítězit. Kluci tam zase nechali všechno, chceme vyhrávat, ale bereme jasně i ten bod, protože pak je potřeba říct, že Karvina druhý půlčas byla jednoznačně lepší a měla tam tlak, měla tam dokonce nějaké šance, které jsme přežili, takže ten bod musíme brát všemi deseti a uvidíme na konci, jak moc důležitý bude.
0: Počasí.
2: Dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojídněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku v Dřevohosticích ulici Novosady osobní auto narazilo do kontejneru. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Poslední květnový víkend bude plný zajímavých akcí, hodně akcí dětských, které navazují na Den dětí, co bude pozítří, no a hodně samozřejmě také tradiční akce, tedy kácení máje. V 15 hodin třeba v Kladkách, tam to spojili dohromady, v Ondřejovicích také ve 3 hodiny kácení máje, i v Nové Dědině a v Přemyslovicích, v Lutině tohle začne už ve 14.30 a Senice na Hané připravila také program na náměstí Míru, začne v 17 hodin. My se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chviličku vydáme do dalších jeskyní, o jedněch jsme mluvili teď ve zprávách, a ty druhé jsou vyhledávané jeskyně na pomezí nedaleko Vápené, ovšem až do odvolání jsou uzavřené kvůli opravám elektroinstalace. Za chvíli se podíváme přímo na místo. Hezké dobré víkendové ráno, dnes přeje Tomáš Kedzior.

0: chvíli tady můžeme teďka vidět na chodník vyznačená místa, kudy vede původně lentroinstalace, ta právě bude muset být z těch jiskyni vytěžena ven. Zůstanou tam pouze žlaby, které se vyčistí od sedimentu a do těch žlabů se vloží nová lentroinstalace.
1: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
0: My jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního, ale viděli jsme, že ta rekonstrukce je velmi nutná.
1: Říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace. Ta je podle správce jeskyní ve špatném stavu.
0: Kterou tady máme více než 20 let a samozřejmě ta izolace v těchto podmínkách docela trpí, pouze se to zhoršuje vlhkem.
1: Nové technické řešení má mimo jiné zabránit vzniku takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
0: Lampenflóra nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy a zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
1: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovodné efekty, které taková rekonstrukce přináší. To znamená různý hluk, zaprášení prostoru, svícení vlastně intenzivnější a proto z důvodu předběžné opatrnosti je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
1: V jeskyních zimuje kolem 18 druhů netopírů, dodává Šafář.
2: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice. Vyvíjela se samozřejmě ta početnost těch zvířat, tak se nám to pohybuje v průběhu posledních let v rozmezí nějakých 660 až 1000 netopírů.
1: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
0: Naším cílem je opravdu dosáhnout toho, aby ta jeskyně byla co nejvíce v přirozeném prostředí.
1: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na Pomezí Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Do prázdnin, o kterých zpívali Bonnie M, zbývá prakticky necelý měsíc. Teď máme 30. května, dneska čekáme zpočátku velkou oblačnost. Místy jsou také přehánky a ještě budou, ale během dne té oblačnosti bude ubývat. Teploty se dostanou na letních 25 i 26 stupňů, v Jeseníkách má být kolem 18. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.
0: V

7.22, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc zve třeba na kácení májky, které začíná už v 11 hodin, ale to je spíše dětský den, pak se to celé propojí. Bude to v areálu na zahradách ve Stříteži nad Lodinou. Zámecký park Vlaškově zve na 14. hodinu na dětský den s pohádkovou stezkou, malováním na obličeji, cukrovou vatou, zmrzlinou i ledovou tříští. Odpoledne bude taky kácení máje. A už v 9 ráno začínají v Těšeticích v areálu u rybníka Den dětí a soutěž mladých hasičů. Ta je tedy v 9, od 15 hodin na ní naváže dětský den s nafukovací skluzavkou ve tvaru hasičského vozu. Tak tohle to všechno chystají v Těšeticích. Hezky tam zdravíme. A jedna pozvánka k odpolednímu vysílání, kdo má rád Ivana Mládka, jeho vzpomínky, monology, scénky i anekdoty a samozřejmě taky písničky, měl by se naladit odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin, kdy pro vás vysíláme Hvězdné návraty. Dnes tedy budou patřit Ivanu Mládkovi. Přejeme hezké dobré ráno v 7.23.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Půl osmé zprávy a Gabriela Adamková.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Prostějov může pokračovat přípravě stavby nového bazénu. Krajský soud v Brně totiž odmítl vyhlásit dubnové referendum o délce bazénu za neplatné. Iniciátoři hlasování chtějí 50-metrovou délku. Podle radnice má být bazén o polovinu kratší. Výsledek referenda nebyl kvůli nízké účasti platný. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Ochutnávky jídel asijské, balkánské nebo italské kuchyně nabídne dnes obyvatelům a návštěvníkům Přerova pouliční festival jídel. Akce začne v 10 hodin Čechovy ulici a okolí obchodního centra. Součástí bude i doprovodný program. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Iránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoků. Za sportu házenkáře A týmu Akademie Olomouckého kraje dnes se čeká odveta baráže o extraligu. V 15 hodin nastoupí v hale Olomoucké Zory proti týmu ze Strakonic, kde v prvním utkání prohráli 28-34. Pokud tedy poprvé v historii chtějí postoupit do nejvyšší soutěže, musí vyhrát minimálně o 7 branek. Počasí dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky ojítněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Přerovskou v Dřevohosticích v ulici Novosady se řeší nehoda osobního auta, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7:39, leckde už začnou otevírat koupaliště příští týden, někde to nechají možná na přes příští. Bohužel v Osoblaze se lidé vykoupou asi až další léto. Koupaliště je zavřené, protože povodeň v roce 2024 silně poškodila bazénovou vadu a na místo vody je na dně bláto a porost. Obec ale začala s opravami a navíc se v Osoblaze chtějí soustředit na turistický ruch.
1: Děti tu chodili, ty tu rádi chodili. Jo, to bylo vždycky vživo, to bylo veselo tady. Já jsem to slyšela až domů, jak ty děti tady řadili.
2: Jana je v důchodu a stará se o místní kemp. Co pro vás vlastně bude znamenat ta oprava toho koupaliště?
1: No, zvýší se nám návštěvnost, bude tady víc jezdit lidi, protože když přijedou někde do kempu, tak hlavně chcou třeba vodu, že? Mají děti vodu, no a jim musí dojíždět. Už mě to nebavilo jakože vysvětlovat, že to fakt nejde. Prostě tak vidíte, v jakém to je stavu.
2: Ty kachličky na bazénové vaně už spíše nedrží a se mnou to kontroluje výrobní ředitel David Richtár. Právě jeho firma se postará o rekonstrukci bazénu. Vypadá to, že vás tady čeká hodně práce.
3: Máte pravdu, bazén přijde zmenšit zhruba na polovinu. Samozřejmě nová bazénová technologie, kompletní nová strojovna potřebná pro provoz koupaliště. Nové čerpadla, nová filtrace.
2: Ten bazén je stavěný v akci Z. Všiml jste si třeba neobvyklého tvaru?
3: Tvar je neobvyklý. Je vlastně lichoběžník, ale věřím, že to nebude mít vliv na prováděcích prací.
2: Na okraji bazénové vany stojím s nezávislou starostkou Osoblahy Janou Dohnalovou.
4: Myslím si, že by byla strašná škoda, kdybychom ho nechali to koupaliště prostě schátrat a nepovedla se nám tady tahle ta plánovaná rekonstrukce. Je to něco, co tady bylo od jak živa. Můj ročník a určitě i mladší ještě ročníky strávili vlastně celé své dětství, léto tady na tomhle tom přírodním koupališti.
2: Starostka dodává, že koupaliště je součástí celého rekreačního areálu, který teď obec opravuje. Turisté budou moci kromě bazénu využít třeba víceúčelové nebo fotbalové hřiště. Obec taky chystá nové sociální zázemí a bufet přímo u koupaliště. Z Osoblahy Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutku 7:45, dneska čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky, postupně ale oblačnosti bude ubývat, teploty až k 25 stupňům, v Jeseníkách kolem 18, vítr slabý, během dne mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.

0: 7:49. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jedna sportovní aktualita. Fotbalisté SK Hranice si v předehrávce 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy mohli zajistit záchranu v soutěži. Hrali totiž proti nejslabšímu a sestupujícímu celku B týmu Karviné. Čtyřbodový náskok Hranice ale nakonec nesvýšil ani nesnížil. Zápas skončil bezbrankovou remízou.
1: Takřka 500 fanoušků na hranickém stadionu se takto snažila v posledních minutách podpořit své oblíbence při zahrávání dvou standardních situací. Nakonec to ale kýžený efekt nepřineslo a utkání s B týmem Karviné skončilo bez gólů. A tím pádem Hranice zatím záchranu v Moravskoslezské lize ještě nemají jistou.
2: No tak všichni umíme počítat, viděli jsme, že když vyhráme, tak je to hotovo. Na druhou stranu asi všichni víme, že ten poslední krok je nejtěžší a na to jsme nabadali kluky. Ale chtěli jsme znovu jako prostě mít nulu vzadu. Nechtěli jsme, aby nás Karvina přeskočila po tomhle tom kole, to se jako podařilo, ale samozřejmě cíl byl jako každým jiném zápase chci zvítězit. Pak je potřeba říct, že Karvina druhý počas byla jednoznačně lepší a měla tam tlak, měla tam dokonce nějaké šance, které jsme přežili. Takže ten bod musíme brát všemi deseti a uvidíme na konci, jak moc důležitý bude.
1: Líčil po zápase trenér Miroslav Matušovič. Jeho tým se po celou sezonu drží nebezpečně blízko sestupových příček, ale v posledních pěti duelech neprohrál. I protože zdravotní stav kádru se lepší a dříve chybějící hráči se konečně dostávají do herního tempa.
2: Tak nějak jsme se semkli, řekli jsme si s klukama, že se nechceme prostě podepsat do nějaké černé kroniky tím, že bychom spadli. Já myslím, že to každý uvědomuje, tak a proto jsme tu hru malinko zjednodušili. Víc je to o bojovnosti a takovém nasazení než o fotbalovosti, ale to si myslím, že se asi dalo čekat, když už jde ze závěrem všechno.
1: Pokračoval Matušovič, jehož tým po loňském postupu ze čtvrté ligy neprodělal tolik změn a tak byl přirozeně pasován na outsidera.
2: Jsme takřka s totožním týmem, takže myslím si, že už na začátku nás, bych řekl na rovinu, všichni odepsali a mysleli si, kolik nebudeme bodů, my jsme jich po podzimu dělali 18 a teď nějak jsme to zase trošičku nazbírali, jako takřka od 10. místa směrem dolů, že to jsme my všichni a tak nějak si to rozdáte, takže nechceme se pod to podepsat, samozřejmě uděláme pro to maximum až do konce. Když se to podaří, tak budeme šťastní, když se to nepodaří, tím svět jako nekončí, ale samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tam zůstali.
1: A k záchraně trenér Matušovič kromě fotbalových a taktických prvků hodně využívá i své vlastní emoce.
2: Je rozdíl mezi koučem a koučingem, kouč je trenér a koučing je to, co dělá během toho zápasu a já si neumím jako takhle jenom jako stát a jako nic nemluvit. Já si myslím, že i ve větších týmech, ať je to City a další, tak vidíte trenéra, který tam skáče celý zápas a i ty jako hráče, který bychom mohli říct, že jsou úplně top a nepotřebují radit, tak i oni potřebují radit. Takže já to beru tak, že vlastně to, co já předvedu tady v tom prostoru za 90 minut, tak chci i já mít po zápase čisté svědomí, že jsem těm klukům pomohl, jak nejvíc to šlo, protože ta organizace hry a my to přece na terénu zase vidíme trošičku jinak. Takže já to beru tak, že když tam oni nechávají vše, tak já beru každý zápas, musím nechat taky vše.
1: Vše hráči i trenéři Hranic jistě nechají i v posledních dvou kolech, před kterými mají právě na Karvinou B 4-bodový náskok. Druhý pokus na zajištění záchrany budou mít za týden znovu na domácím hřišti proti B týmu Sigmy Olomouc. Z Hranic Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V prostějovském denním

0: Stacionáři přibudou místa pro seniory s demencí. V Olomouci se dnes koná festival vojenských kuchyní. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Roland Garros. Dnešní počasí má být oblačné, místy s přeháňkami naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Olomouckého kraje nechá v Prostějově rozšířit denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Připravuje rekonstrukci jednoho z domů v areálu bývalé nemocnice v Brněnské ulici. Stacionář tam provozuje Centrum sociálních služeb. Jeho kapacita se zvýší o 20 míst.
1: Všechno se to vybourá. Je tady nakreslený jiný nábytek, budou tady takový šatny.
2: Říká Petr Kacvinský, vedoucí provozního úseku.
3: Taky tady vlastně bude bezbariérová koupelna.
2: Popisuje ředitelka centra Helena Vránová.
3: Protože někteří klienti nemají doma uspůsobené prostředí bezbariérové pro hygienickou péči, takže my vlastně v rámci toho denního stacionáře jsme schopni provést i celkovou koupel.
2: Centrum dnes nabízí denní stacionář pro seniory s demencemi nebo fyzickým handicapem. Opravou domku službu rozšíří na dvojnásobek. Pomoc tu najde až 40 klientů. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. V Olomouci se dnes koná festival vojenských kuchyní. V areálu Vlastivědného muzea představí polní stravování v armádách napříč staletími. Návštěvníci můžou na akci ochutnat, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, říká mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
4: Vstup na festival je zdarma, připravili jsme také festivalový pas na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Přijede také host Danny Dudson, americký tvůrce obsahu známý projektem Eats History, kde vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Také jsme připravili workshopy pro celou rodinu v režii Centra muzejní pedagogiky.
0: Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní pouti. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe Minora porazil 3-1 na sety. První sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
5: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě, že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety. Počasí.
0: Dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku v Dřevohosticích ulici Novosady odstraňují následky nehody osobního auta, projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodin skoro 5 minut. Dneska je sobota 30. května. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior a zanedlouho 17. května bude velká věc a velká událost, protože se chystá v pořadí už 200. koncert naší koncertní řady živě. A bude to opravdu veliké, protože hlavní hvězdou tohoto koncertu je Robert Křesťan se skupinou Druhá tráva. Zahrají také Malina Brothers a skupina Alibaba z Olomouce. No a na tento úžasný hudební večer a zároveň také oslavu Českého rozhlasu Olomouc, můžete v této vysílací hodině získat dvě vstupenky. Zcela jistě bude plno, ten koncert se koná v olomouckém letním kině 17. června od 17 hodin. Dvě vstupenky vám nabídnu ještě teď do 9 ráno na zavolání. Jakmile vás vyzvu, volejte do studia a vstupné je vaše. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior a za chviličku taky Martin Písařík s rubrikou Co v učebnicích nebylo.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut, no a těch 19 čekáme i na teploměru. Bude i více, odpoledne až 25, i když teď momentálně máme spíše zvětšenou oblačnost a místy se vyskytují přehánky. V průběhu dne tohoto bude ubývat, dostaneme se i na polojasno, teploty k 26 stupňům, to jsou maxima, jeseníky kolem 18, vítr slabý, během dne mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Bousty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stál u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.

0: stalo se před 100 lety.
1: 8 hodin a 22 minuty s Ditou Vojnarovou. Charlieova teta, to byla divadelní hra, kterou na konci května roku 1926 odehráli olomoučtí ochotníci jednoty Orla, a to už naposled. Jaká byla hodnocení?
2: K Charlieově tetě připsali hráno s chutí a plné spokojenosti obecenstva. A následně se vraceli zpět ke všem inscenacím sezóny 1925-26, kterých se ochotníci zhostili poctivě ke všeobecné spokojenosti, o čemž svědčila hojná účast obecenstva na všech představeních. A následovalo poděkování režisérovi kroužku panu Táborskému a také paní Seifertové a panu Pehovi, kteří darováním pytloviny umožnili pořízení různých dekorací, které ochotně vymaloval pan Baumgartner. Pan Fila zase daroval pohovku a další kusy nábytku, což se při hrách velmi dobře uplatnilo. V novinách se dále psalo: s příkladnou obětavostí pracují však i ostatní členové tak, že úspěch hry je vždy zajištěn. Jednota Orla plánovala rekonstrukci sálu, ve kterém by mělo vzniknout větší jeviště, a doufala, že díky podpoře na příslušných místech by k tomu mohlo dojít ještě v roce 1926.

0: 9:30 zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Řidiče na Šumparsku čekají dopravní komplikace. V pondělí totiž začnou opravy silnice 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný, uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek. Jednou z častých příčin tragický nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. Vesip ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle. Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místopředsedy Milana Krajči. V Teplicích nad Bečvou na Přerovsku se dnes koná jeskyňářský den. V areálu zdejších jeskyní si zájemci můžou vyzkoušet uvazování uzlů nebo průlez umělou jeskyní. Akce se koná od 9 do 16 hodin. Za sportu hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem. Počasí dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky ojídněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Fouker bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku na silnici 60 mezi obcemi Hlipová Lásně a Uhelná pracují silničáři, projíždíte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 9:30 hezké dobré ráno přejeme v předposlední květnový den. V sobotu se bude konat kácení máje na desítkách, no možná spíše stovkách míst Olomouckého kraje. Třeba v Kladkách, Přemyslovicích a nebo Ondřejovicích. Tam všude od 15 hodin.

0: 30. května v Českém rozhlasu Olomouc si teď připomeneme jedno zajímavé výročí. Je to přesně 30 let, kdy ostravsko-opavská diecéze vznikla. Je to nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v Česku. Vyčlenila se z olomouckého arcibiskupství a není malá. Zahrnuje oblast, která odpovídá zhruba Moravskoslezskému kraji a území okresu Jeseník.
1: To je papežská bula od papeže Jana Pavla II. Tady vidíme i podpis tehdejšího sekretáře státu Vatikán kardinála Sudána.
2: Ondřej Elbl, mluvčí biskupství, ukazuje na listinu, která byla na úplném začátku.
1: Je to takové lejstro, že se z olomoucké arcidiecéze oddělují děkanáty Bílovec, Bruntál, Frýdek a tak podobně. Vidíme tady jméno katedrály v Ostravě, také jméno opavské konkatedrály a další organizační informace pro vznik nové diecéze.
2: S 30 diecézními roky je svázaná řada organizací, které by jinak nevznikly. Třeba ekocentrum v Hukvaldech, kde se děti učí poznávat přírodu. Zrovna je čekal další den plný pokusů a zkoumání a bylo i co hodnotit z minula.
3: No, třeba když jsme měli jako takový meteorologický den, že jsme předpovídali třeba počasí.
2: Už jste tu byli holky někdy?
4: Jo,
2: co vás tady baví?
4: Mě tu bavilo ta recyklace.
5: No, mě bavilo, když jsme jako vyráběli vlny.
2: Jo, a tebe?
6: Mě hodně bavilo taky ta recyklace.
2: Diecéze se věnuje i sociálním službám, spravuje síť 18 oblastních charit, zřizuje také školy, včetně biskupského gymnázia v Ostravě. Na dnešek na své kulaté výročí chystá ostravsko-opavské biskupství Den vděčnosti, dodává Ondřej Elbl.
1: Bude to taková odpolední oslava v katedrále Božského spasitele a po té bohoslužbě připravujeme pro všechny takové posezení okolo katedrály s možností se setkat, pobavit se.
2: A možná si i vzpomenou, jak se tehdy v roce 1996 bouřlivě debatovalo o tom, kde bude mít diecéze sídlo, jestli by to nemělo být v Opavě, na základě historických dokladů o významu tohoto města. Nakonec má katedrálu Ostrava, Opava jedinou českou konkatedrálu a diecéze kompromisně dvě města ve svém názvu. Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8:45, sobota bude nejprve oblačná s místními přeháňkami, později ale oblačnosti bude ubývat a přeháněk samozřejmě také. A dostaneme se odpoledne až na 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Vítr slabý, později i mírný, severní, případně severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Hostý koncert živě za 200 a nebo také zadarmo ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, a to právě teď. Krátkou pozvánku jste slyšeli před chvílí. 2 vstupenky na slavnostní koncert do Roberta Křesťana a druhé Trávy, kdy se představí ale také Malina Brothers a skupina Alibaba z Olomouce. To vše bude 17. června od 17 hodin v letním kině Olomouc. Telefonní číslo je 221 555 444 a pro tohoto posluchače tady pravděpodobně mám 2 volné vstupy. Tak hezky zdravíme. Hezký dobrý den, dobré ráno.
1: Dobrý den, tady Zdenka Olomouc.
0: Zdenko, zdravím, takže 17. června je to celkem jasné, co budete a kde budete dělat s letní kino Olomouc. Kdy jste byla naposledy mimochodem na Letňáku?
1: No, na Letňáku jsem nebyla dlouho.
0: Velmi dlouho jste nebyla. No, tak v tom případě je to jasné, 17. je to vaše, 2 vstupenky patří právě vám, takže blahopřeju, určitě to nejsou poslední vstupenky ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které můžete získat během víkendu.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

na pěstování rakytníků a nebo na renovaci a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Mezi nebem a zemí tedy v 9, Hobby magazín po 10. hodině.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 9 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Hejtmanství vypsalo tendry na nové urgentní příjmy v Přerově a Prostějově. V Bruntálu dnes otevírá nová zubní pohotovost. Šumperk jako novinku turistické sezóny zpřístupní utajované velitelství železnic. Dnes má být oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Nemocnice v Prostějově a Přerově budou mít nové urgentní příjmy. Olomoucký kraj na jejich stavbu vypsal veřejnou soutěž. Obě zakázky přijdou na více než 640 milionů korun. O vítězích dvojice tendrů rozhodne

0: Výše nabídnuté ceny. Hejtmanství má na stavbu urgentních příjmů přislíbenou dotaci 100 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Většinu investice plánuje zaplatit z krajského rozpočtu. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Kranovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
1: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
0: Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí s roztroušenou sklerózou. Vyplývá to z dat pacientského registru HRMUS. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají lékaři u příležitosti Světového dne této nemoci.
2: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
3: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru RMUS Jiří Drahota.
4: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
3: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Město Šumpark letos zpřístupní unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství československých drah, stane se součástí nové prohlídkové trasy, řekla to mluvčí radnice Jana Kaněvová. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, nabídne návštěvníkům původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města. Trasa bude poprvé zpřístupněna v neděli. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Od 18 hodin se ve finále utkají s londýnským Arsenalem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenalu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League.
5: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně si připravíme a půjdeme vyhrát.
6: Well prepared and going to win it.
7: Počasí.
0: Dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojediněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Fouker bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Šumparku je dnes a zítra částečně uzavřena ulice Jesenická. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Ne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně ví, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem, obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Minutu studoval kerelská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož se jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce Hospital Cux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicema a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohledneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě letnic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, už těpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud zamítl návrhy na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. Brambor je přebytek. Pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. V Přerově se koná festival pouličního jídla. Dnes se čekáme oblačno, místy přeháníky a maximálně 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějovská radnice může pokračovat v přípravě stavby nového bazénu. Krajský soud v Brně totiž odmítl vyhlásit dubnové referendum o délce bazénu za neplatné. Iniciátoři hlasování chtějí 50-metrovou délku. Podle radnice má být bazén o polovinu kratší. Výsledek referenda nebyl kvůli nízké účasti platný. Jeho autoři tvrdí, že hlasování o podobě bazénu provázela ze strany města manipulační kampaň. Soud to odmítl. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
2: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí.

0: ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za které jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
1: Ochutnávky jídel asijské, balkánské nebo italské kuchyně nabídne dnes obyvatelům a návštěvníkům Přerova pouliční festival jídel. Akce potrvá do 18 hodin v Čechově ulici a okolí obchodního centra. Součástí bude i doprovodný program pro děti a dospělé. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: Vystoupí chůdaři, kejklíři a akrobaté ze společnosti Chůdadlo. Během dne zahrají také bubeníci Drum Kids. Připravená bude škola žonglování i vystoupení taneční skupiny Duckbeat. Rodiny s dětmi jistě ocení tvořivé dílničky, malování na obličej, dětské tetování, skákací hrad, velké bubliny i zábavnou stezku.
1: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Irán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava dnes zabojují o setrvání v první lize. V odvetě baráže budou na hřišti Táborska hájit náskok 3-0 z prvního utkání. Zápas začne ve 13 hodin. Baník v posledních dnech sbírá vítězství, a to podle záložníka Ondřeje Kryčfalušiho obrátilo i atmosféru v klubu.
3: Tak otočilo se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád, já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat. Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojídněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dálnice D46 obrotku u Prostějova směr Brno je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli opravám. Omezení potrvá do 12. června.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá, takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: přímo z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Lékařský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou, je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství.

na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje dvouměsíční oprava. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi už přes 300 podnětů. Silničáři testují na Červenohorském sedle nové značení pro motorkáře. Budeme mít oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiče na Šumpersku čekají dopravní komplikace. V pondělí totiž začnou opravy silnice 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Opravy se vyžárají bezmála 26 milionů korun. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí, řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj také často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
2: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
0: Na českých silnicích letos se zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš

0: Neřalte.
1: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
0: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Pokračuje ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
2: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují. Sport.
0: Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. Počasí. Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy přehánky, ojediněle bouřky. Postupně má oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici 44 mezi Jeseníkem a obcí Písečná pracují silničáři, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sobotní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc každý den, respektive každý týden po té půl dvanácté přináší rubriku Zastavení v krajině. My dneska zamíříme do Horských Hluk, na místo, kde od 16. do poloviny 20. století máme doloženou osadu Štolnava. Akcí, které se dnes dějí v Olomouckém kraji, je opravdu hodně. Je to mimo jiné třeba závod míru. Další etapa se jede dnes. Za chviličku se na to podíváme. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Přeji krásné sobotní dopoledne s námi.

0: posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Několik desítek cyklistů vyrazí už za chvíli ze Zábřehu na třetí královskou etapu závodu míru pro jezdce do 23 let. Před sebou mají přes 130 kilometrů. Na místě už je také reportér Michal Poláček. Michale, pěkné dopoledne.
1: Pěkný den. Do startu třetí královské etapy závodu míru zbývají tady na Masarykově náměstí v Zábřehu poslední minuty a desítky jezdců už se chystají na start. Dnešní etapa je dlouhá víc než 132 kilometrů a cíl má u horní nádrže u známé vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Závodníci musí být na trati opatrní, protože před malou chvíli tady začalo pršet a díky tomu cíli na elektrárně Dlouhé Stráně je čeká závěrečné stoupání s převýšením téměř 900 metrů na 14 kilometrů. Podle podkladů od pořadatelů by první jezdci měli do cíle dnešní etapy dorazit odpoledne před 14:45. A podle organizátorů letošního 13. ročníku závodu míru se právě v dnešní etapě dají očekávat největší rozdíly v celkovém pořadí.
0: Taková velká akce se neobejde bez uzavírek. Michale, jak dnes třetí etapa zasáhla do dopravy v Zábřehu?
1: Řidiči v Zábřehu na uzavírky a zákazy zastavení narazili už v pátek kvůli stavbě pódia a dalšího zázemí. Aktuálně se pak uzavírky a dopravní omezení už od dnešního rána týkají především centra města, konkrétně Masarykova náměstí a ulic Komenského, Žižkova či Farní a dále příjezdové cesty od Žižkovy ulice ke kostelu svatého Bartoloměje. Uzavírky a zákazy zastavení tady platí do 14:30 odpoledne.
0: Co čeká závodníky po dnešní etapě?
1: Je to zítřejší čtvrtá finální etapa z Krnova do Štemberka na Olomoucku. Dlouhá je 130 kilometrů a pořadatelé uvádějí, že právě poslední etapa může díky členitému profilu ještě pořádně zamíchat kartami. Jinak jezdci jsou v sedlech už od čtvrtku. Trasa závodu míru vede přes Olomoucký a Moravskoslezský kraj a organizátoři ji rozdělili na celkem 4 etapy v celkové délce přes 500 kilometrů a převýšením skoro 10 000 metrů.
0: Uzavírá Michal Poláček a Český rozhlas Olomouc pro vás samozřejmě závod míru sleduje.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Každý

Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, to je za chviličku také cyklus Zastavení v krajině. Zamíříme do Horských Luk na místo, kde zhruba 400 let byla doložena osada Štolnava. Máte-li kalendář Českého rozhlasu Olomouc, tak se podívejte na fotografii, která každý týden doprovází právě naše Zastavení v krajině. Začínáme za 6 minut.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,1.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc si zajdeme do bývalé osady Štolnava, to je, nebo respektive bylo v katastru Velkých Losin. Osada po odsunu německých obyvatel schátrala a později ji zbořili. Z místních luk jsou pěkné rozhledy a také tudy vede naučná stezka. Dějinami zaniklých obcí na Šumpersku se zabývá Pavel Mareš.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Ze Štolnavy fakticky zbyly dva obytné domy. Je zde zachován původní hřbitov, do kterého byl poslední pohřeb udělán v roce 1946. Dále nacházíme základy kaple svatého Jana a Pavla a v té linii za bývalou kaplí byla ještě budova obecní školy. V intravilánu osady se nachází i zbytky božích můk a iniciativou pana doktora Rozehnala byla obnovena boží můka, která stávala za dědičnou rychtou.
3: Štolnava prý odkazuje název k těžební minulosti tohoto kraje.
2: Pravděpodobně ano, předpokládáme zde asi těžbu železných rud.
3: Obyvatelé potom začali hospodařit i zemědělsky. První zmínka pochází ze kdy?
2: Je to velkolosinský urbář a je to z roku 1577, ale už hovoří o obydlené vesnici, takže předpokládáme, že to založení muselo být dříve.
3: Takže obyvatelstvo bylo vysídleno, domy chátraly a následně byly zbořeny.
2: Přesně tak. V rámci té akce, která probíhala v pohraničí na přelomu 50. a 60. let, tak probíhaly demolice neobydlených osad na okresu Šumperk. Takže zde došlo tedy k demolici a při té příležitosti byla zdemolována škola i kaple. Hřbitov chátral, ten byl jako jediný ponechán a teprve po roce 1990 díky darům původních obyvatel došlo k obnově zdi, takže vidíte, jak je krásně zachovaná a došlo i k nějaké renovaci dochovaných náhrobků. Musím tady i připomenout tu opačnou stranu, že se hřbitůvek, kde byly dochované náhrobky, stal cílem nájezdníků, kteří si zdejší žulové pomníky odváželi.
3: Kaple svatých Jana a Pavla je tu vyobrazena na fotografii a my vidíme půdorys toho kostela a vidíme oltářní stůl, dlažbu a v čele kříž s Kristem.
2: To je záležitost novodobá, tak 20 let zpátky, kdy se členové spolku Vřesovka dostali ke korpusu Krista a bylo jim sděleno, že pochází ze Štolnavy. Domluvili se, že najdou tedy místo toho kostela, základy obnovili, udělali i dlažbu, oltářní menzu a kříž a každoročně se v to výročí svatých Jana a Pavla zde koná výroční mše svatá, kterou celebruje farnost ve Velkých Losinách.
3: Tedy pan farář Palkovič?
2: Ano. A to tělo Krista, které tam je jako litina, tak původně bylo součástí kamenného kříže, který stával před vchodem do zdejší kaple. Tu skupinu přátel spolku Vřesovka podpořil svaz Němců Severní Moravy a Orlických hor, dokonce i rodáci. Chtěl bych zvýraznit hlavně finanční dary rodiny Weiserových, kteří zde měli statek a ti synové, kteří se zde narodili, dnes už takřka jako 90letí přispěli.
3: Kolik těch zaniklých obcí se dá napočítat tady v okolí?
2: Rozhodně desítky.
3: Čím je Štolnava zajímavá?
2: Zde člověk vidí krásné výhledy, příjemné klima a navíc zdejší obnovené památky tak náhodnému turistovi připomínají život našich předků.
3: Dokonce se tu vysazuje alej a vidíme, že tu jsou doplněná i upozornění na ty zaniklé stavby.
2: Ano, zaniklá osada Štolnava se stala předmětem zájmu vědců z Masarykovy univerzity, z Mendelovy univerzity a z Ústavu moderních dějin České akademie věd a vytvořili tady tabule, kde člověk přijde s mobilním telefonem, oskenuje si QR kód a vidí 3D perspektivní rekonstrukci vybraných objektů z té obce. Mezi nimi je tedy i ta kaple.
3: Kam se dá od Štolnavy dohlédnout?
2: Můžeme dohlédnout až na Kralický sněžník, můžeme vidět Hanuševickou pahorkatinu a na druhou stranu vidíme fakticky pahorky, které obklopují Velké Losiny.
3: Kdy byla osada přejmenována ze Štolnavy na Prameny a proč?
2: Že je to záležitost konce 40. let, kdy teda ministerstvo vnitra, ta komise, která to měla na starosti, definitivně rozhodla, že to budou Prameny.
3: Ze zaniklé osady Štolnava, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A kam se podíváme za týden? Kapličky křížové cesty nad Mladějovicemi odpradávna spravovaly nejvýznamnější selské rody obce a péče o kapli se prodávala spolu s gruntem. Kdy a proč ale byly postaveny, se dodnes neví. Řekneme si o tom více právě za týden.

0: Skupina kolibříků v Úletce z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlet.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Těch akcí, které se dnes konají, je opravdu hodně, jsou to desítky, no spíše stovky. Dominuje tomu samozřejmě kácení máje, které je dneska na programu v mnoha desítkách obcí Olomouckého kraje. V 15 hodin třeba v zahradě kulturního domu v Nové Dědině, v Přemyslovicích, také v Ondřejovicích. Kácení máje mají i v Polomí od 16 hodin, v Senici na Hané na náměstí Míru od 17 hodin, no a třeba v Laškově, tak tam dnes chystají dětský den od 14 hodin. Je to v tamním zámeckém parku s pohádkovou stezkou, malováním na obličej a třeba i cukrovou vatou. No ale my jsme také na jiném místě.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Aleš Spurný si tentokrát zašel do Prostějovského technologického klubu, kde dnes probíhá den otevřených dveří. Aleši, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, kácení máje mě čeká zítra, zajedu si nedaleko Prostějova do Olšan, ale dnes jsem se trochu skácel možná tady z těch mladých talentovaných lidí, protože oni už mluví trochu jiným jazykem než já, oni programují, oni si rozumí s těmi počítači, já jsem taky chodil do programovacího kroužku a už je to dávno a vypadalo to teda úplně jinak. Setkal jsem se tu třeba s Honzou Poláchem, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste mi ukázal takový, jak jste si naprogramoval výtah vlastně, jak jste si naprogramoval ovladač toho výtahu a jak vlastně to jezdí a jak komunikuje potom ten procesor s tím mechanickým zařízením. To jste celé stavěl sám?
3: Přesně tak. Základní ovládací jednotku tvoří Arduino Uno, které je napojené na krokový motor a je ovládané přes sériovou linku počítačem, kde si daný výtah můžeme jak zobrazit, tak i skalibrovat.
2: Já doporučuji posluchačům, aby se spíš přišli podívat na tom, o čem Honza právě tady mluvil. Honzo, jak to, že tomu tak rozumíte?
3: Od devíti let jsem měl počítač, který neběžel na Windowsech, ale na Linuxu a tak jsem si každým večerem říkal, co vlastně ten příkazový řádek dělá.
2: Mě trochu to, co vy jste tady vyprávěl, váš otec, snad to můžeme prozradit, je ajťák, takže proto vy to máte takhle už od dětství, v tom máte jasno. Do normální řeči mi to trochu přeložil ředitel tady tohohle technologického klubu, ve kterém právě jsme v Prostějově, pan Tomáš Blumenstein. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Představte instituci a představte, co všechno tady dnes návštěvníci můžou vědět.
4: Tolik času nemáte. Technologický klub jsme založili někdy v roce 2019 proto, abychom vlastně dětem z našeho regionu umožnili rozvoj v moderních technologiích. A zaměřujeme se na několik takových základních větví. Jednak je to programování, je to potom robotika a je to také 3D tisk a 3D modelování. A ty děti sem chodí do kroužku a chodí sem na různé akce a využívají tu techniku a my je vlastně vedeme a učíme, jak s tím pracovat.
2: Já jsem věděl, že to zvládnete takto algoritmicky, jste zkušený. Jirko, pojďte ke mně. Vy jste také tady předváděl programování, ale na platformě Minecraft. A bylo to takové spíše obrázkové a o trochu, řekl bych, hravější než to, o čem jsme mluvili teďka s Honzou. No co vlastně tady předvádíte těm dětem?
5: No tak my tady předvádíme de facto dva pohledy programu. V první části toho půl roku tady děláme takový obrázkový programování, to si dokážete představit tak, že děláme, že jsou různý bloky programování a děti to můžou skládat, to je takový dobrý základ pro děti, je takový jednodušší forma toho a potom druhá část máme, že ty děti se učijou psát programování, že píšou různý řádky a to jim rozvíjí logiku a jak se programuje a tak. A ten Minecraft právě slouží takovou zábavnou formou a kdo z dětí nemá rád Minecraft a je to taková zábavná forma a třeba moje děti to hrozně baví.
2: Já si myslím, že tomu děti, které sem přijdou, budou možná rozumět lépe než já. Ještě se zeptám Václava, tam mě zaujalo na vašem stole, vlastně my jsme se podívali do útrop té elektroniky a ta elektronika komunikovala třeba s nějakou kytkou a vlastně tak trochu pronikala do toho našeho fyzického světa.
6: Ano, ano, to se vlastně nachází v kroužku robotiky, v pokročilém kroužku, kde ty děti už pak časem dokážou udělat takový větší projekt, kde nahoře se právě nachází kytka, která se zavlažuje sama, nepotřebuje nikoho, kdo by ji zavlažoval sám.
2: Tak já jsem říkal, že by se mi to hodilo na toaletu, protože se mi právě rozbilo splachovadlo, takže možná si vás pozvu a už nebudu muset splachovat a ono to bude dělat všechno samo. Vy tu máte i roboty, takové ty, co vypadají podobně jako dítě nebo jako pejsek a dokonce se s nimi dá hrát třeba fotbálek.
4: Máme jednak robotí psa zapůjčeného od Linaplastu, ale pak máme vlastního humanoidního robota, kterého užíváme k tomu, že na školách učíme děti principy té humanoidní robotiky. Ono je to přece jenom velmi komplikované zařízení, má spoustu gyroskopických prvků, čidel, tak aby se vůbec dokázalo udržet, aby dokázalo chodit. Je v tom spousta fyziky, je v tom spousta strojařiny a je v tom velmi výkonný počítač, který to celé řídí a drží to v chodu. A my tady od září budeme spouštět i kroužek robotiky humanoidní, kdy ty děti, které už si projdou ty jednotlivé kroky od těch menších robotů a od těch menších jednodušších projektů, tak se dostanou až k tomu, že si toho humanoidního robota budou nejenom ovládat, ale hlavně programovat. To znamená, nahrají mu nějaký program, který třeba rozpozná obraz z kamer, on má v očích jakoby kamery, rozpozná obraz z kamer, usoudí z toho, co má udělat a podle toho udělá nějaké kroky, někam se vydá, někam dojde, někomu podá ruku nebo něco řekne.
2: Jak motivovat děti, aby zvládali pronikat více do té logiky a třeba i do zručnosti, co se týče stavby, třeba potom těch i technických zařízení?
4: Tak my tu máme děti, které začínají už jako od velmi malého věku a osvojují si ty principy od počátku a určitě pracujeme rádi s dětmi, které to sami baví, samotné baví. Naši lektory se samozřejmě snaží jim připravovat zajímavé projekty, zajímavá zadání, ale vždycky je lepší, když ten lektor jim klade otázky, místo toho, aby jim dává odpovědi. Takže chceme, aby ty děti si to postupně jako objevovali, pak je ten lektor navede, ukáže jim ty základní principy a nechá ty děti, aby si v tom bojovali sami.
2: Máte ještě volná místa?
4: Máme ještě volná místa, protože teď se vlastně otevírají zápisy do kroužku od září na další školní rok, takže určitě na webu www.tklub.cz se můžete podívat, které kroužky budou k dispozici.
2: A do kdy se dnes můžeme podívat sem do vaší budovy?
4: Tak pokud jste tady z Prostějova okolí, tak sem zavítejte nejpozději do 13.30 a ještě vám tu rádi předvedeme.
2: Rozvojová 3?
4: Rozvojová 3 Prostějov.
2: A kdyby někdo chtěl potom samostatně, tak se může ozvat?
4: Určitě ano, chodí nám sem spousta dětí a lidi se podívat, podívají se třeba do těch kroužků, rádi jim tu techniku ukážeme a jsme tu proto.
2: Kontakt, jak říkal pan ředitel, je na webu. Z Prostějova Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Dvanáct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerov poskytne hasičům 1 000 000 korun na moderní diagnostické zařízení. Jeskyně na Špičáku dnes ožijí historickým programem. Fotbalisté Hranic dál bojují o záchranu ve třetí lize. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Přerovští hasiči budou ve větším bezpečí. Získají totiž moderní diagnostické zařízení pro testování dýchací techniky a ochranných prostředků. Jejich spolehlivost je pro hasiče při práci v zakouřeném prostředí, při zásazích u chemických havárií nebo úniků nebezpečných látek naprosto klíčová. Přerovská radnice jim na zařízení chce přispět 1 000 000 korun, sdělila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Rytířské souboje nebo lukostřelba dnes čekají návštěvníky jeskyní na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku. Ve 14 hodin tam začne akce s názvem Středověký den. Více vedoucí jeskyně Andrea Švůbová.
5: Návštěvníci si budou moci prohlédnout historickou výstroj rytířů, vyzkoušet si střelbu z anglických luků, vrch noži či sekirkou na terč. Na akci naváže také dětský den v nedalekých Supíkovicích. Obě místa propojí přibližně kilometr dlouhá procházka vedoucí k historické vápence, kde na rodiny čeká další program a soutěže. Po cestě návštěvníci mimochodem narazí také na tématické netopíří zastavení.
3: Olomoucké vlastivědné muzeum dnes hostí festival vojenských kuchyní. Představuje polní stravování v armádách napříč staletími od keltských opit po současnost. Návštěvníci můžou na akci ochutnat, co jedli řadoví vojáci i důstojníci. Za vstup navíc nemusíte platit, říká mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
6: Vstup na festival je zdarma, připravili jsme také festivalový pas na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Přijede také host Danny Dudson, americký tvůrce obsahu známý projektem Eats History, kde vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Také jsme připravili workshopy pro celou rodinu v režii Centra muzejní pedagogiky.
3: Sport. Fotbalisté SK Hranice ve 30. kole 3. ligy remizovali s B týmem Karviné 0-0. Pokud by zápas vyhráli, zajistili by si udržení v soutěži. Takto zůstává 2 kola před koncem. Rozdíl mezi oběma týmy stále

0: čtyřbodový, s tím, že Karviná je na první sestupové pozici. Dále pokračuje trenér Hranic Miroslav Matušovič.
1: Nechtěli jsme, aby nás Karvina přeskočila po tomhle tom kole, to se jako podařilo, ale samozřejmě cíl byl jako každý jiném zápase chci zvítězit. Kluci tam zase nechali všechno, chceme vyhrávat, ale bereme jasně i ten bod, protože pak je potřeba říct, že Karvina druhý počas byla jednoznačně lepší a měla tam tlak, měla tam dokonce nějaké šance, které jsme přežili, takže ten bod musíme brát všemi deseti a uvidíme na konci, jak moc důležitý bude.
2: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě proměnlivou oblačnost s tvorbou lokálních přeháněk nebo i bouřek. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. A povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný vítr západních směrů. Zítra bude polojasno, postupně má přibývat oblačnosti. Výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 60 z Lipové Lázní až k Uhelné. Cestáři tam postupně opravují vodorovné dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Papáničko, možná i z keltských opit, hanácky z opidé, podle vzoru mest mzde. A také další zprávy jsme nabídli v poledním, nejenom obědovém menu v Českém rozhlase Olomouc. No a když jsme v té historii, nedávno byla scháňka po lepce následně zakonzervované v betonu svaté Zdislavy z Lemberka. Tu si prý v liturgickém kalendáři dneska 30. května můžeme připomenout, ale hlavně je tam 30. předposledního máje, také v roce 2026 jméno Ferdinand. No a třeba v roce 1941 nám to tady povyskočilo ve statistikách extrémní obliba jména Ferdinand Ferda, Ferdásek. A pak také novodobě mohou slavit dneska 30. května Jennifer. No a vy můžete oslavit a poslat písničku slavnostně na lince 221 555 444 nejen jmenovaným.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Český rozhlas Olomouc 12.10 a linka 221 555 444 30. května v poledne a v hlavní úlozi teď přání pozdravy od paní Zdeničky. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A v pondělí je Mezinárodní den dětí. Písničku posílám všem, co si hrajeme, maminkám, babičkám, prababičkám, tatínkům, dědečkům, pradědečkům. A vzpomeňte si na to, když byly naše děti malé a jak nám zestárly. Bořečku, vám moc děkuji za výběr, písnička je i pro vás a těším se někdy opět na slyšenou.
1: Děkujeme, děkujeme pěkně. A dál pozdravíme koho pak, spoustu adresátů a také spousta odesílatelů se nechává slyšet, také na čísle 723 70 33 51, tak vyslyšíme, převyprávíme, co půjde přečíst a co došlo a skáče to teda pěkně, možná i spousta oslavenců. Tak jednak k narozeninám máme popřát babičce Marunce, těšíme se na oslavy a snad to počasí nakonec vyjde. Zdraví Zdenda a Marek. A celá rodina ještě tady při podotek v další zprávě, ovšem po několika dalších mezisprávách. Zahrajeme rádi také Janě Dřevojánkové z Bernartic k dnešním narozeninám a přejeme upřímně a srdečně zdravíčko, pohodu a taky trošku štěstí od Jardy a Marušky do Bernartic. Přání míří Janě Dřevojánkové. A dneska má krásné narozeninky taky Jitka Grinwaldová. Popřejeme moc, moc zdraví, štěstí, lásky, pohody. Paní Maruška podepsána pod tímto přáním. Ještě míříme k narozeninovým oslavám, oslavencům, a to k dnešním krásným narozeninám panu Pavlu Brenkusovi z Velké Štáhle. Milý Pavle, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, dobré pohody. Zdeňka, Luboš a další, Anička, všichni moc zdraví oslavence Pavla Brenkuse. No a prosíme zahrát také do práce všem pracantům, jednak řidičům a třeba Tondovi za volant, ale určitě taky sestřičkám jako Martince a všem ostatním, kteří pečují, slouží a obětavě také pracují o víkendu, ať jim to ubíhá, ať mají pokojné, klidné služby. I na cesty hodně štěstí přejí všichni, kdo si dneska užívají volna na grilovačce a zítra je vystřídají. Rádi vyřizujeme.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: pokračování 12.16.30 v poledne a opět po telefonních linkách. Budeš pozdraveni všichni posluchači, zájemci, kteří by chtěli popřát, pozdravit, být slyšet v rádíku. Pan Jirka, pěkně ho zdravíme, vítáme jako dalšího.
1: Hezké sobotní odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc. Pane moderátore Bořečku Volně, děkuji za přijetí a hezké vysílání, samozřejmě písnička i pro vás, i pro moderátora pana Honzíka Faltinka ze zpráv. Dále bych to poslal i na Vrátnici do Českého rozhlasu Olomouc, potom celému kolektivu Českému rozhlasu Olomouc. Pondělí mého je Mezinárodní den dětí, tak bych to poslal tady tu písničku už pro ty starší děti, který mají rádi anglickou písničku. Dále bych to poslal na Stupkovou, na Dolní náměstí do cukrárny, na Horní náměstí do cukrárny, protože si tam občas dávám něco dobrého, kafe, kapučino, zákusky. Tímto bych jim ze srdce moc poděkoval. No a dále bych to poslal celému kolektivu. Pane Bořečku, děkuji za krásnou sobotu. Přeju vám hezkou směnu i Honzíkovi Faltinkovi. A se vám moc daří a moc krát vám děkuju.
0: Děkujeme také. Následují také pozdravení, kterých je tu také spousta, ale mohlo být volněji třeba po telefonu, kdybyste chtěli zahrát i vybrat píseň. A určitě tedy rádi zavítáme také do čísla SMS-kového a sem nám přišly třeba zprávy z pozdravy pro Miloška do práce. Zítra bude mít narozeninky, zdraví ho jeho 3 děvčata, včetně baby. Máme taky moc pozdravovat Lenku Steinerovou z Mostkova a pro Lenku Steinerovou do Mostkova k dnešním narozeninám přáníčka hodně štěstí, zdraví, hodně lásky přeje teta s celou rodinou a my taky. Pošleme písničku moc rádi i od Jiřinky a Pepy a to Milušce Mlčochové k dnešním narozeninám. Přejeme jí samozřejmě jen a jen to nejlepší, hlavně zdravíčko Jiřina a Pepa. Pěkně, srdečně zdraví a všechno dobré k narozeninám přejí Milušce Mlčochové.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Někde se urodilo nejenom v roce 1941 s oblibou toho jména Ferdinand, kteří dneska Ferdáskové mohou slavit, no ale spousta narozeninových oslavenců, třeba jako v rodince u pana Karla. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosím vás, kdybyste zahráli Martině Smutkové ke krásným kulátním narozeninám, hlavně zdraví. Hodně zdraví a všichni jako v Renkusáci mají rádi vnoučata a tak dále. A ještě potom mému bráchovi Pavlovi došťáhle, kdybyste taky to k tomu taky popřát všechno. Nej, jenom hlavně to zdraví a děkuju pěkně, pane redaktore.
3: My taky děkujeme, moc všechny pozdravujte, krásně jim zvesela, rázně zahrajeme a hned tady byla ta následující zpráva a pak ještě jedna po mnoha dalších, takže Pavlovi z Velké Štáhle k narozeninám, Pavlu Brenkusovi, Pavle, všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně lásky, hlavně zdraví, dej si dobrou slivovičku a poslechni si pěknou písničku, přeje taky sestra Anička a Zdeněk. A ještě to tady připojíme od Jolanky s rodinou přání panu Pavlu Brenkusovi do Štáhle, hodně štěstí, hodně zdraví, pohody do dalších let, přeje taky sestra Jolanka a pochopitelně i Karel po telefonu. No a pak ještě gratulace a poklona od Loučňáků všem účastníkům a záchranným složkám na soutěži Rally Ravies letos skončila, nebo končí 31. oficiálně v Loučné, tak pořadatelům i účastníkům není poražených, jsou jen vítězové, vzkazují Loučňáci, tedy účastníkům Rally Ravies v Jeseníkách. Pozdravte prosím ovšem taky nejhodnější zdravotní sestřičku Mariánku, kterou zdraví rodiče, babi, teta a taky ať se těší na zítřejší setkání rodinky a užije si konečně volná. Teď je zdravíme do služby, pěkně ji zahrajte. Pěkně a energicky zahrajeme.

0: Energicky s Valdemarem, taky jsme si ho připomněli, co se týká jmenin svátku v týdnu. Dneska Ferdinand a 1229, 30. května. Pokračování také s číslem 7, 2, 3, 70, 33, 51. Neutuchá přísun zpráv a samozřejmě také spousta oslavenců, možná i u vás. Takže rádi hrajeme v Českém rozhlase Olomouc slavnostně a krásně k narozeninám dnes paní Martě Bartošové z Mohelnice. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, radost z každého dne, to přejí Boženka a Jarda, oslavenkyní paní Martě Bartošové z Mohelnice. Pošleme rádi písničku taky pro Miloše Pořízka do domova důchodců. Bude to možná odhalčí, ale nech, není to tady tedy dopsáno, ale určitě rádi pozdravujeme do Chválkovic. Pozdraví vyřizujeme taky na Červenku, synovi Liborovi Navrátilovi ke krásným 55. narozeninám. Všechno krásné, šťastné, zdraví, moře rodinné lásky, pohodové dny a splněná přání a boží požehnání od rodičů, sourozenců, Šárky, Soni, ze Zlatíčky a rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Přání panu Liboru Navrátilovi. A ještě přidáváme také přáníčko a pěkná pozdravení pro Danušku Drábkovou z Růžového údolí, pro radost a pro potěšení srdíčka. Danuško, miluju tě a mám tě rád, proto ti písničku nechávám hrát. Franta zdraví Danušku a my též.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

krásne nežne spíval i zamilovanie písnička Eržika od Ulrichových. A písnička teď poteší také určite všechny, kdo sú v práci, protože na vás myslí, milí pracanti, pracovníci, vy, kdo ste ve službě, doslova a do písmene, myslí na vás jednak rodinka, takže máme zahrát od malé Marianky a taky nastávajících kamarádů, příbuzných ze sousedství, a to právě do služby, do nemocnice Milušce a taky jejímu báječnému personálu. Dobře, dobře, vyřizujeme, jak to tady stojí a jak to tady píšete. Taky od kamarádek zahrajeme k narozeninám a všechno dobré popřejeme milé kamarádce Janě Dřevojankové z Bernardic. Popřejeme radost, štěstí, dobré zdraví, ať se ti dnes dobře slaví, ať jsi spokojená a zdravá. Kamarádky zdraví taky Janičku Dřevojankovou. Pošleme písničku, když je Ferdinanda, tak velice rádi pro Ferdu Mede z Rýžoviště, milý Ferdo, všechno dobré k tvému svátku. Hodně štěstí, zdraví, pohody, díky za tvoji ochotu a pomoc. Ferdovi Mede moc, moc děkuje Alena. Ještě míříme ke Brenkusovým. Všechno krásné k dnešním krásným narozeninám i s písničkou manželovi Pavlu Brenkusovi ze Štáhle. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hodně elánu. V životě přejí určitě taky manželka Eva a synové s rodinami. Do Zábřeha máme poslat písničku od babičky, hlavně Danušce. Do Zábřeha. Díky některým lidem je svět krásný, všechno nejlepší, jednou z nich pohodové narozeniny, mám tě ráda, Danuško, babička. Krása, nádhera. No a ještě prý z vesela máme určitě myslet na všechny, kdo potřebují trošku podpořit taky v té práci, takže ať chlapům jde ta práce od ruky, ale taky k jídlu, stejně jako k dílu, je zdraví teta a Martinka. Tak z vesela, ať to jde.

0: Teskit nebudeme, to bylo slavné. Trio, triky a pověry a dokonce i Napoli. A teď tam zaměříme taky s Tinou Marí v celém Napoli s Gustavem Vrmem a hlavně s výběrem paní Marušky. Taky zdravíme skoro jako do Neapole, do krásné Kroměříže. Dobrý den.
1: Krásný den, přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes chci poděkovat všem milým přátelům za krásné slova a písničky, které mě posílali k mým narozeninám. Dnes posílám písničku a děkuji Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle, Zdeničce do Hrochova, Janičce a Jiřímu do Roštění, mojí sestře Jiřince Prchlíkové a celé její rodině a Vláďovi do Tovačova. Vám, pane Božku, moc děkuji a budu se těšit zase někdy příště.
0: Tak děkujeme moc a všechno nejlepší ještě přejeme také my. Tak to byla paní Maruška a dál střídáme i zprávami pro oslavence. Tak jednak představte si taky pro Ferdáska, kterého zdravíme do Prahy, ať si to všechno naladí, případně poslechne přes webové stránky. Moc ho zdraví rodinka z východních Čech, z Moravy, z celé republiky do Prahy. Zdravíme Ferdáska, k svátku všechno nej. Dneska slaví ovšem narozeninky pan Jan Máčil ze Žulové. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody přeje za celou rodinu. Teta Zdena, oslavenci Honzovi Máčilovi do Žulové. A pak ještě přáníčko od celého klubu seniorů Břidličná a to míří k dnešním narozeninám oslavenkyni Milce Mlčchové z Břidličné. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky přeje klub seniorů Břidličná Milce Mlčuchové. Pozdravení pošlem ještě také dalším řidičům Mirovi a Standovi, ať si taky zítra užijou skvělého volna a krásných chvilek s rodinkou. Obě rodinky pěkně moc zdraví.
2: Český rozhlas Olomouc.

Vezuvudým, nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hep, pianty pil jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám, hip, hip.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: 199. díl koncertní série živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračování 12.46 a paní Liduška, pěkně vítáme, dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i všechny pracovníky, moderátory Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám krásný víkend. Dnes bych chtěla poslat písničku s poděkováním Marušce do Kroměříže. Vraužce od Strčilové přeji též hodně zdravíčka na Vrátilovým, Mírce i Mírovi, Vaťkovi Stovačová, Jirkovi z Litovle a Věrušce Halouskové s Adámkem. Prostě všem. Ještě Aničce z Velké nad Veličkou s manželem. Všem, co jich mám ráda, posílám. Krásné ještě zbytek májových dnů a hodně zdraví do dalších dnů. I vám, pane Bořínku, moc krát děkuji a mějte se moc krásně. Naschledanou.
4: Děkujeme pěkně, hezké májové dny, krásné poledne. Někde bylo tak podivně zataženo, podivné porivy tlaku a zapršelo, představte si, dokonce i v Olomouci. A teď to vypadá ještě třeba pak z Moravskoslezského kraje na Polsko, že zapršet může, nebo také ještě třeba prší. Jak kde. No a teď ale určitě všude tam, kde očekávají gratulace, pozdravy z Českého rozhlasu Olomouc, budou rádi. Tak možná je to nečekané, ale moc rádi vyřizujeme také dneska přáníčko, pozdraveníčko od Ivy z Velkých Losin pro nejlepšího chlapa na světě, pro Zdenečka ze Šumperka. Mám tě moc ráda za všechno, co pro mě děláš. Moc děkuje, Iva. No a vidíte to, hned sousední zpráva, to nikdo takhle nenaplánuje, hned to přišlo z dalšího jiného čísla od přítele. Přání přítelkyni Ivance z Velkých Losin pro všechno, za všechno, co pro mě dělá. Moc děkuje, přítel. Pozdravíme taky od Hanky z Moravského Berouna. Všechny šuplíkáře písnička míří především a konkrétně pro paní Jarušku Kutou do nemocnice Rýmařov, rehabilitace a hlavně brzké uzdravení, hodně sil, ať se všechno spraví, jak jenom může, přeje Hanka z Moravského Berouna a taky mi z Českého rozhlasu Olomouc i dobří lidé posluchači. A právě jim ještě taky míří s poděkováním za krásná slova, krásné vyhrávání na přání a určitě i potěšení všem, kdo si to zaslouží, posílá Maruška s kamarádkou Otinou a pak ještě mávají chlapy, kteří jdou právě spapat výborný gulášek. Tak moc zdravíme, dobré chutnání, anebo případně i do té služby a do rádia. Hezké namlsávání. A teď požadavek od paní Lidušky. Jedna nová od Michala Davida.

Michal David, ještě z vesela máme určitě zahrát taky pracantům k nám na zahrádku Standovi a Staňkovi. Zdraví je teta a maminka. Pozdravy vyřizujeme i dál do práce, tentokrát zase do služby panu doktorovi, paní doktorce a sympatickým sestřičkám od Miloše. A stejně tak krásně víkendově máme pozdravit i Ladíka, který bude zítra slavit a dneska to všechno chystá. Všechno nejlepší.

rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prostějovská i přerovská nemocnice se dočkají nových urgentních příjmů. V Přerově je v plném proudu festival pouličního jídla. Prostějovský tenista Jakub Menšík je v osmi finále Roland Garros. Zítra bude polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Nemocnice v Prostějově a Přerově budou mít nové urgentní příjmy. Olomoucký kraj na jejich stavbu vypsal veřejnou soutěž. Obě zakázky přijdou na víc než 640 milionů korun. O vítězích dvojce tendrů rozhodne výše nabídnuté ceny. Hejtmanství má na stavbu urgentních příjmů přislíbenou dotaci 100 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Většinu investice plánuje zaplatit z krajského rozpočtu. V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky obce Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok.
3: Konečně jsme získali pozemek, na kterém toto multifunkční hřiště můžeme postavit, takže příští rok by mělo stát vlastně v blízkosti školy a bude ho využívat jak škola, tak vlastně i veřejnost. Plánujeme tam, aby se tam dali hrát vlastně skoro všechny míčové hry, včetně tenisu, basketbal, házená, fotbal.
1: Ochutnávky jídel asijské, balkánské nebo italské kuchyně nabízí pouliční festival jídel v Přerově. Akce se koná v Čechově ulici a okolí obchodního centra. Součástí je i doprovodný program pro děti a dospělé, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
4: Vystoupí chůdaři, kejklíři a akrobaté ze společnosti Chůdadlo. Během dne zahrají také bubeníci Drum Kids. Připravená bude škola žonglování i vystoupení taneční skupiny Duck Beat. Rodiny s dětmi jistě ocení tvořivé dílničky, malování na obličej, dětské tetování, skákací hrad, velké bubliny i zábavnou stezku.
2: Sport.
1: Tenista z Prostějova Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára. Následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
5: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal. Udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme v Olomouckém kraji polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehaňka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia a foukat bude slabý, postupně

0: mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se silným provozem počítejte na ulici Zolova v Olomouci na křižovatce se silnicí 46 u obchodního centra. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A pozor i na silnici mezi Lipovou a Horním Štěpánovem na Prostějovsku, i tam se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí. Ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme. Začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění, a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolec.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Bude tady soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled. A už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetihor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Svantov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složen jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí?
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z té klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Anderlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tady jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, který mu se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B, jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy a tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechnete si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech, třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: BESIP testuje na Červenohorském sedle elipsovité značení silnic. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra Klempíře. V jeskyních na Špičáku právě teď začíná historický program. Zítra bude polojasno a teploty do 27 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
2: Zatím se to jeví jako úspěšné. A máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
0: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
3: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
0: Rytířské souboje nebo lukostřelba čekají návštěvníky jeskyní na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku. V těchto chvílích tam začíná akce s názvem Středověký den. Více vedoucí jeskyně Andrea Švubová.
4: Návštěvníci si budou moci prohlédnout historickou výstroj rytířů, vyzkoušet si střelbu z anglických luků, vrch noži či sekirkou na terč. Na akci naváže také dětský den v nedalekých Supíkovicích. Obě místa propojí přibližně kilometr dlouhá procházka vedoucí k historické vápence, kde na rodiny čeká další program a soutěže. Po cestě návštěvníci mimochodem narazí také na tematické netopíří zastavení. Sport.
0: A tým házenkářské akademie Olomouckého kraje už za necelou hodinu rozehraje na hale olomoucké Zory odvetu baráže o extraligu. V prvním utkání na hřišti Strakonic prohráli olomoučtí 28-34. Pokud tedy poprvé v historii chtějí postoupit do nejvyšší soutěže, musí vyhrát minimálně o 7 branek. Utkání je předem vyprodané.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je až do 18 hodin silnice z Mariánského údolí na Olomoucku. Konají se tam závody minikár.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

závodníkům, pretekárům všeho ražení, všech závodů, také oslavencům a všem, kdo třeba grillují, jedou na návštěvu nebo z návštěvy krátce po 14. přejeme šťastné cesty a počínání. No a za chvilinku také všem těm, kdo se třeba po delší době nebo poprvé dneska aktivně zapojí do našeho kvízu hřebíky s datem 30. května. 14 hodin, 4,5 minuty, takže ještě pár minutek nám dejte a my dáme vám, abyste si všechno uspořádali, vyhmatli ten nejlepší signál v okolí, no a taky měli dostatek končetin, abyste stlumili rádio, jakmile se propojíte s Českým rozhlasem Olomouc, také dneska v sobotu odpoledne. Na lince 221 555 444 a dívám se, otázky budou moc pěkné, poučné, samozřejmě vypečené, ale tak akorát a budou se týkat moc, moc zajímavých věcí, takže poučení anebo za chvilinku i nějaká odměna právě pro vás.

0: Od nás výzva 10,5 minuty po 14. hodině 30. května. Vyzýváme vás, pokud byste chtěli zkusit dneska štěstí v hřebících. Pojďte k nám zahrát si klasiku.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A když už jste u nás, když už jste na bráni do vysílání, což poznáte, takže je ideálně třeba trošku stlumené rádíko, abyste věděli, že už jste propojeni v telefonu, ve sluchátku, tak potom už to nevzdávejte, potom už nepokládejte. Ať se nám to stává, ať se nám to stalo. Hodně štěstí k dovolání, k tomu propojení, ať to všechno pěkně slyšíte. A také ať vám sednou samozřejmě otázky i deska 30. májového odpoledne. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme.
4: Dobrý den, tady Jana ze Štěpánova.
0: Moc vás zdravíme, pěkný májový den přejeme a nabízíme otázky a plnou palbu 1 až 10.
4: Zkusím 10.
0: Tady je něco hned z rozhlasového vysílání z programu Českého rozhlasu Olomouc. Tady hodně záleží buď to na dobrém typu, nebo na poslechu třeba i od zpráv teď ve 14 hodin. Ptáme se totiž od 14. hodiny v hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc dosud nezazněl nebo nezazněla, nespíval, nehrál, nehrála. Kdo pak za A Lenka Filipová zatím nehrála, nespívala, nebo za B Dalibor Janda, a nebo za C Tomáš Klus?
4: Dalibor Janda.
0: A ten teď právě dohrál, vcházíš bez vyzvání, to byl Dalibor Janda z 80. let, ten tedy hrál, kdo si dosud nebrnknul, nezaspíval a zaspívá, jak ho tady tak vidím, tak kolem půl, to bude Tomáš Klus. Zatím nehrál, to bylo tedy C-čko a to byla desítka a docela rychlovka, teď ale přejeme ideálně setrvání na třech otázkách i s úspěchem na lince 2 2 1 5 5 5 4 4 4. U nás, tak vítejte.
5: Dobrý den.
0: Dobrý, pěkný, krásný, májový, komu, kam?
5: Tady Honza, Hranice.
0: Honzo, a kromě desítky pro vás máme otázky, kterou teď?
5: Jedničku dáme.
0: 30. května 1918 byla podepsána Pittsburghská dohoda. Pittsburgh známe jenom od tučňáku, od Jaromíra Jágra. Ovšem pozor, my se ptáme, čeho se ta dohoda z roku 1918 vlastně týkala. Za A společného státu Čechů a Slováků. Nebo za B obchodní činnosti USA a Evropy. A nebo za C mest dělníků v textilním průmyslu.
5: No. To nevím, takže dám Bčko.
0: Tak představte si, že ono se to týkalo společného státu Čechů a Slováků. Tato dohoda Pittsburghská, USA americká, byla podepsána v americkém Pittsburghu a schvalovala spojení Čechů a Slováků v tom samostatném tehdy státě rok 1918. A Pittsburgh, tak to je, panečku, po naučení, anebo návrat třeba i na základní či střední školu do historie, do dějepisu. A teď současnost a možnost spojit se s námi a se štěstím získat třeba nějakou pěknou upomínku. A teď se štěstím nominován, kvalifikován do hry. Kdo pak? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, tady Pavla Slitovelská.
0: Pěkně zdravíme a máme pro vás otázky 2 až 9.
6: Tak čtverku.
0: Když jde někdo na hypoterapii s někými i, jaké zvíře tam asi tak určitě potká? Za A psa, za B kočku, za C koně.
6: Koně.
0: Tady je to s úspěchem. Hypoterapie využívá coby pomůcky speciálně připravených koníků při konkrétně pohybu jejich hřbetu v kroku. První bod, čtvrtá otázka.
6: Osmičku.
0: A druhá v pořadí bude u nás číslo 8. Skupina Lucie pokračuje i letos v oslavách svého výročí na domácí hudební scéně. Jakého výročí? Za A 40 let činnosti na té scéně, za B 50 let, anebo za C 55 let?
6: Tak 40 by to mělo být?
0: Ono jo, Tady to je ta vlastně nejnižší možnost. Koncert bude také v Olomouckém letním kině 1. srpna. A je to tak skvěle zodpovězeno.
6: A zkusím asi sedmičku.
0: Asi sedmička. Jaký pak název by mohla mít elektronka, která slouží co by generátor elektromagnetických vln v mikrovlnné troubě? No, tak může to být za A mikroton, za B magnetron, anebo za C megatron.
6: Tak Bčko.
0: To je teda skvělá intuice. Ona se nabízí ještě třeba chebná elektronka z podniku Katoda Olomouc, ale ta v nabídce nebyla, ta bude v nějakém filmu zase ze 70. let. No a pro vás je to tedy zodpovězená sedmička, ale třetí otázka v pořadí. Mikrovlnku myslím, že tam dneska nemáme, výjimečně tedy. Ale jinak všechno opatříme žádnými kazítky, ale správnými elektronkami z podniku Katoda Olomouc a nabízíme už na vedlejší lince jakoukoliv pěknou výhru z celé škály, z celé nabídky. A ještě tedy máme i co nabídnout i v první i druhé půli našich otázek od jedničky do desítky a ještě tedy máme také kmání propojení do vysílání na lince 221 555 444. Jste s námi, jste u nás, vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den, Marie.
0: Všechno se o vás vědělo, všechno jste zatím měla potenciálně s potleskem, paní Maruško.
7: Tak, trojku.
0: Děkujeme, troječka se ptá, jakou měnou se platí v Grónsku? Za A americkým dolarem, za B grónskou lirou, anebo za C dánskou korunou?
7: Za B.
0: Grónská lira by znělo pěkně. Několik ovšem Donaldu Trumpovi, ono se mu určitě ani nelíbí moc dánská koruna, ale je to C-čko. Dánská koruna je měna dánského království, to znamená Dánska, Fajerských ostrovů a také Grónska. Zatím, tak třeba to vydrží. Dánská koruna, C-čko to bylo. A přepočítáváme, dvoječka by to ještě byla, pětka, šestka i devítka, jak mání. Právě u nás po telefonních linkách a právě třeba pro vás. A teď už je někdo zase propojen v telefonu. Pěkné dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobré odpoledne, Honza Prostěho.
0: Další pan Honzík, míváte štěstí o víkendu, tedy alespoň k dovolání. A teď ještě snad s výběrem té otázky. 2, 5, 6 a 9.
8: Tak dvojko.
0: Písnička Darmoděj vyšla na LP ještě před revolucí. Složil ji a nahrál za A Karel Plíhal, za B Karel Kryl, za C Jarek Nohavica.
8: Jarek Nohavica.
0: Váš Darmoděj. Hlasem Jarka Nohavici je to samozřejmě charakterističtější. Jde o jeho první album z roku 1988. Jarek Nohavica, první bod pro vás.
8: Tam máme ještě tu pětku.
0: 2, 5 nebo 9, tu pětku?
8: Ano.
0: Ve kterém státě leží město Burgas? Za A v Řecku, za B v Bulharsku, za C v Rumunsku.
8: Burgas, to je moc známý.
0: Ale odkud?
8: Bulharsku.
0: Druhý bod pro vás, druhý potlesk pro vás. Město ve východním Bulharsku, necelých 200 tisíc obyvatel. Burgas, skvěle, skvěle. A teď 6 nebo 9.
8: Devítku.
0: Devítečka se ptá a chce po vás, abyste si vybavil, nebo možná spíš vysnil, nevím, možná máte zkušenost. Co pak mají ve znaku luxusní vozidla značky Bentley za A dva vzpínající se koně, nebo za B sedícího tygra, anebo za C okřídlené písmeno B, B.
8: Bčko.
0: Bčko, ten sedící tygr.
9: Jau.
0: Ten vás sklamal. Tak přejeme, ať třeba někde vyhrajete něco se spínajícím koníkem na kapotě, nebo sedícím tygrem, anebo klidně i s tím Bčkem, neboli Cčko bylo správně. Bentley, tak to je okřídlené písmeno B. Luxusní vozidla, nechce vám nevyhýbají, nechce nám vybaví, anebo si je nastudujeme aspoň teoreticky v nějakých časopisech. Třeba pro účely dalšího vydání hřebíků, ty nejbližší poslední květnové zítra. No a jinak ještě ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc další možnost získat, no, třeba vstupenky na koncertní část programu Šumného Šumperka na sobotu 6.6. Jde o koncert v Pavlíně dvoře s hvězdami Šumný Šumperk a vstupenky budou ještě k mání. Stejně tak ovšem jako třeba na další skvělé představení Moravského divadla Olomouc na strhující Taty vás vezveme. Kati budou ještě také u nás k mání. Hodně štěstí, příjemné víkendové poslouchání.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: A dál ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme teď do májově rozkvetlých olomouckých smetanových sadů. A podívejme se trochu taky do jejich minulosti. Je zajímavá, možná nečekaná. S Janem Jeništou, který se tu o tu historii zajímá, stojíme pod lávkou v místech, kde kdysi býval, představte si, hřbitov.
2: Katolický hřbitov tu byl založen už na konci 18. století, ve chvíli, kdy se rušily hlavní městské hřbitovy u svatého Mořice, u svatého Michala, a zde byl tedy založen nový. Vydržel tedy asi 115 let. Postupem času k tomu katolickému největšímu hřbitovu se přidal ještě menší evangelický a následně ještě po roce 1867 hřbitov židovský. Ty všechny tři byly zrušeny v roce 1901, když vznikl ústřední hřbitov v Neředíně. Přestalo se tady pohřbívat, ale ty náhrobky tady ještě nějakou dobu vydržely a nejdéle, zvláště kvůli odporu židovské obce olomoucké, vydržel právě ten židovský na svém místě. Ten byl bohužel zrušen až násilnou formou v roce 1940 na příkaz nacistického vedení města. Na místě hřbitova samozřejmě už dneska nikdo pohřbený není, ale to neznamená, že bychom tady pozůstatky toho hřbitova nenašli. Nejvýraznější je stará alej stromů, která tady nedaleko pavilonu a do dneška roste. No a potom jsou tady ještě hrobová místa zachovaná pod zemí. Ona jsou z větší části zasypaná, ale některá z nich do dneška mají otvory vyvedené až na úroveň trávníku, které jsou zakryté takovými dlaždicemi. Jsou to, dá se říct, větrací otvory, větrací šachty těch původních hrobových míst.
3: To tady vidíme vedle těch odsunutých dlažebních kamenů.
2: No a vyplašili jsme tady zajíce, takže si myslím, že tady mají úplně novou funkci dneska, prostě zajíčí doupě.
3: Usadili jsme se pod slunečníkem za pavilonem A u dětského hřiště, dali jsme si ledový nápoj. A historie toho pavilonu A a vlastně olomouckého výstavnictví je také velice zajímavým tématem.
2: No konkrétně tohle místo skutečně už pro to výstaviště bylo určené ve 20. letech. Pořád jsme na místě těch vzrostlých krásných stromů uprostřed, dá se říct, toho hřbitovního místa. První výstavy v jiné části sadu byly už na konci 19. století. To se vystavovaly květiny a ovoce vždycky v září v rámci dožínek. Ale tady ta hlavní výstava proběhla v roce 1931, byla to zemská zemědělská výstava, trvala 9 dní a to bylo poprvé, kdy se tohle místo proměnilo ve skutečný výstavní areál, a to velmi velkorysý, měl své hlavní brány, dokonce zase z dobového tisku víme, že ta vstupní brana byla tvořena takovými třemi vysokými pilony a dokonce na tom prostředním pilonu byla skulptura arabského vraníka v životní velikosti od místního sochaře Rudolfa Doležela, staršího, to byl tatínek toho známějšího. A kromě toho tady byly výstavní pavilony, kde se předváděly koně, hovězí dobytek, vepřový dobytek, byl tady stán, kde bylo 600 klecí drůbeže, králíků, holubů, skutečně taková jako naučná, ale i obchodní výstava.
3: Ale nejen ta hospodářská zvířata kdysi byla v těchto parcích vystavována.
2: Město tady plánovalo už od konce 20. let výstavbu zoologické zahrady. My bychom si asi nemohli představit jako tu současnou, spíše by byla podobná třeba té, která je v podzámecké zahradě v Kroměříži, čili několik voliér, malá obora pro srnčí zvěř, bažanti, papoušci a tak dál. To se tady skutečně do nějaké míry podařilo i realizovat. Centrem byla velká ptačí voliéra a nějakou dobu místo ptáků tam sídlila opička, té se říkalo Fricinka, ono teda původně se jí říkalo Fricek, ale potom to někomu teda došlo, že je to přece jenom Fricinka, byl to makak rezus. V té době, když už tady v té voliéře žila vždycky na léto od 1. května, tak jí bylo už 26 let. Majitel byl soukromý důchodce, pan Karel Kunce, což byl takový jako vrchní oficiál v důchodu, a on bydlel nedaleko Horního náměstí ve Školní uličce. Bydlela tedy u něho v bytě, což potom tedy byl problém, který řešili i soudy. Ale úplně poprvé se k soudu opička Fricinka dostala, protože kousla jednoho školáka, školáka Hojného, způsobila mu lehké zranění a bylo to tedy u soudu a opička byla osvobozena. V posudku si přečtem, že zvíře je význačné inteligence a dobromyslné povahy. Tedy ten soud potom rozhodl, že ho kousla, protože jí Kškolák neuctivě tahal za ocas.
1: Opica, pokud máte chuť na procházku za opičkou, ale taky za památkami a historií Smetanových sadů, dozvědět se mnohé, co jsme netušili ani my Olomoučáci, zveme zítra po 9. hodině. Další variantu pořadu přímo z místa i fotky najdete na webu olomouc.rozhlas.cz.

0: přímo z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To bylo tak někdy v roce 2011 status quo i v Olomouci. Živě se všemi hity a ten nejslavnější Indie Army Now status quo. Za necelých 5 minut bude 3/4 na 3. Za chvilinku taky královny Kleopatry jsou k vidění i živě, když jezdí republikou z Kleopatra Tour. Monika Absolonová, Ilona Čáková, Bára Basiková. Taky tady bude roztomilé trápení Petra Spáleného ještě těsně před 15. hodinou, ale do 15. hodiny v sobotu odpoledne. Ještě probereme třeba to, jak se správně kuje kosa, jak často ji nabrousit, jak dobře, ale dobře, účinně sect trávu. Dozvíme se v dalším vydání národopisného seriálu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Vůně čerstvě posečené trávy, lahodné hanácké koláče, podívaná na tradiční pracovní hanácký oděv a k tomu kosecké písničky. To vše můžete zažít na tradičním sečení lóke, které se v průběhu května pravidelně koná v Pivíně, ve Velké Bystřici nebo třeba ve Velkém Týnci. Mezi sekáči můžete potkat třeba Zbyňka Žurka, který také zpívá v hanáckém mužském sboru Rovina.
4: Je to o tom ranním vstávání, o tom přijít do té přírody v době, kdy zpívají ptáci, které ještě nepřehlušily hluky a šumy, které tady máme neodmyslitelně v naší krajině, tím, že jezdí auta, hučí stroje, houkají sirény a já nevím, kde jaký takový šum. I to slunce, když vyjde a začne foukat vítr, je to o něčem jiném. Ale to ráno je naprosté ticho, slyšíte zpěv ptáků a samozřejmě je to o tom setkání s přáteli, s kamarády, kdy jdeme vlastně na to sečení.

0: Ve Velkém Týnci má sečení lahve už poměrně dobrou tradici.
1: Tato tradice začala někdy v roce 2004, kdy jsme chystali předvedení hanácké svatby pro strážnické slavnosti, kdy jsme potřebovali vyzkoušet, jak mužský sbor zní v přírodě. Tam jsme totiž měli mít vystoupení na těch loukách ve skanzenu. A od té doby vlastně tam každý rok pravidelně v půlce května bývá sečení lůke, jak se tam říká, na kopci Hradisko.
0: Ano, lůke, protože tam se mluví čuhácky.
1: Ano, je to tak. My tam tedy nezačínáme o půl paté, jak třeba v Buchlovicích nebo v Pivíně. Začínáme v 6 hodin setkáním před zámkem ve Velkém Týnci. A poté se odchází nebo odjíždí na kopec Hradisko.
0: Co je podobné, je to, že jste tam v krojích a zároveň ale to má velkou diváckou oblibu.
1: No po těch letech postupně to už získalo jakousi tradici a mimo ty místní lidi, tam samozřejmě máme pozvané i přátelé, kteří tam přijíždějí ze širšího okolí. Míváme tam vždycky nějaký mužský sbor ze Slovácka, jezdí tam i chlapi, kteří jsou ze Zubří nebo ze Soláně, ti tam pravidelně každý rok jezdívají. A tam je to udělané tak, že v pátek je přivítání sekáčů a v sobotu ráno se jde sít tráva na kopec.
0: Vy osobně sečete i mimo tady ty akce?
1: Doma na zahradě.
0: A kosou?
1: Kosou samozřejmě. Nemám rád takovéto vysékání tím strojkem, který vlastně seseče trávník na centimetr nebo na dva, protože pak, když pálí slunce, tak místo zelené trávy je tam taková žluto-hnědá spálenina. Takže většinou seču tím způsobem, že nejprve si na zahradě vysekám takové cestičky a nechám takzvané motýlí loučky. To je vlastně kvetoucí tráva luční, která odkvete a láká jak včely, tak motýly. A když to odkvete nebo odkvétá, tak doseču tyto loučky a zatím vyroste ta tráva na těch cestičkách, které jsem si tam udělal, tak průběžně seču na té zahradě podle toho, jak mám chuť a jak počasí dovolí.
0: Je to taky práce, ale když se to dělá dobře, tak se u toho člověk až tak nenadře.
1: No nenadře se v tom případě, když má dobře připravenou kosu. A když je vysoká rosa, což ráno kolem 5., 6. hodiny bývá, tak je to radost sít.
0: Miroslav Mlčák, vy sečete a kujete už dlouho?
2: Od jak živa, přiznám se, ale že x let my jsme mývali doma králíky a u strýčka ti měli hospodářství. Tam jsem sekl, ale bohužel jsem se to nenaučil, bylo to vždycky prostě taková lidová tvořivost. Až jsem začal potom chodit do Týnce na sečení louky, tak od těch zkušených kosáků jsem se naučil sít, zehnal jsem si kosu starou, kladivo, který se mě nerozklepe a kosa je výborná, kosisko mě pasuje.
0: Kosisko to je ta tyč, ano, za kterou
2: ano,
0: se drží?
2: Kosisko je dřevěná tyč, kosa je upevněná takovou obroučkou na klinek. Důležité je seřízení kosy. Kosa se seřizuje tak, že se opře o nohu a špičkou se udělá ryska a potom se přejede tou kosou na patku a když je správně seřízená kosa, tak špička s patkou musí být ve stejné výšce. Potom ta kosa se podle toho, jaká se ceče tráva nebo třeba na obily, když obily bylo tvrdé, musela se ta kosa dát níž a potom ta patka je prostě v jiném místě. Ale správně na trávu seřízená kosa je tak, že musí být špička a patka ve stejném místě.
0: A to kosisko, jak jste říkal, že vám dobře sedí, tak zajímá mě, jaká je ideální výška té kosy pro člověka.
2: No tak ono záleží, já jsem malý, takže potřebuju krátký to kosisko. A ještě důležitý je u toho kosení to, aby byl člověk rovno, když je zohnutý dopředku, tak za chvíli bolí záda.
0: Vy máte gumáky, no a dívám se, že za jednu tu gumáku máte zavěšenou takovou kovovou nádobu a v ní brousek.
2: Ano, takže té kovové nádobě se říká krbík. Ostří se tak často, toto cítíte. Jak už vám ta kosa nebere, tak potom si to naostříte samozřejmě.

0: Krásný zvuk kosy, která syče a která je v rukou našeho strejčka Křoupala rozhlasového, pana Jiřího Vrby z Pivína. Já se dívám na to, že vy máte opravdu gryf v tom sečení.
1: Já jsem sekával už sobě kluk, nás tatínek to naočele a museli jsme s ním chodívat síc brzo ráno o půl paté. Jednak se sekly louky, ale to už pak pozdějiš louky spadly do družstva. Tak se sekly kříkopy a do jaký meze, protože ona jí, když jsme byli v družstvě, nebo když byli rodiče v družstvě, tak choval ovce, králek a takový všecku možnou havěť, tak bylo se jenom potřeba. Tak nás vždycky zbodil ráno a šli jsme síst, seklo se, dokáď byla rosa, pak byla svačena, chleba se špekem, tvarušky, dostali jsme, to už jsme byli pak chlapíska i čtvrťko nejako. Tož, tak to má člověk v rokách a i když pak leta nesečete, tak stejně, když to jedno vezmete za zdorok, tak se to vrátí, ten grýf a jde to.
2: Jiro, tak když tak hezky sekl, tož máš i svačeno. Jo, chleba se škvárkama, ze solo.
1: Ze sárlem, tož to si dám, ale až za chvíli, abych tady nenaprskal do toho mikrofonu.
2: No já, ale když to máš od hospodářa, to musíš.
1: Tože já děkuju.
0: Co mě samozřejmě zajímá, říkal jste, že to se jen tak nezapomíná, tak jak se správně seče?
1: Když vám to koso půjčím, tak to ze začátku nebudete vědět, co s tím máte dělat. Ta kosa musí být dobře nasazená, utažená, aby se negeglala na tým kose skoro a pak se musí táhat zásadně po zemi, to patko, to je to, táto část. Zadní musí to jezdit co nejvíc po zemi, nezvíhat, jo, protože pak, když to zvíhnete, tak se vám ta kosa pohne, roztancuje a hned to zapíchnete do země. To musí běhat po zemi. To si člověk nenaučí za týden ani za měsíc, ale to je tak třeba, když bude sít jedno jaro, tak příští rok už to bude lepší a za 10 let z něho bude dobré sekáč.
3: Krásným zvukem kosy končí další díl našeho seriálu Hanácké rok. Pořad pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kleopatra, královna. 14.56 a bude to taky třetí hodina, že bychom se šli chvilinku aspoň okoupat. Prostějovská radnice může pokračovat i v přípravách stavby nového prostějovského bazénu. Nejen na toto téma. Tady budou čerstvé zprávy Českého rozhlasu Olomouc, taky za fotbalem půjdem a samozřejmě i na silnice a další májové skoroletní počasí předpovíme. V zápětí.

0: edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové
1: je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud zamítl návrhy na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Fotbalisté Ostravy uhájili v baráži první ligu. Zítra bude polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Prostějovská radnice může pokračovat v přípravě stavby nového bazénu. Krajský soud v Brně totiž odmítl vyhlásit dubnové referendum o délce bazénu za neplatné. Iniciátoři hlasování chtějí 50-metrovou délku. Podle radnice má být bazén o polovinu kratší. Výsledek referenda nebyl kvůli nízké účasti platný. Jeho autoři tvrdí, že hlasování o podobě bazénu provázela ze strany města manipulační kampaň. Soud to odmítl. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
3: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Kamenný kříž u polní cesty nedaleko olomoucké městské části Radíkov směrem na Posluchov se dočkal renovace. Restaurátoři ho očistili, opravili praskliny a vyměnili skorodované kovové prvky. Obnovili taky původní vzhled nápisu na mramorové desce.
4: Památka z roku 1937 připomíná tragickou smrt 18-letého řeznického učně Lea Tajmra z města Libavá. Ten na místě zahynul při nehodě s převráceným povozem naloženým dřevem. Za komplexní restaurování kamenného kříže město zaplatilo 85 tisíc korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Ostravy budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. V baráži porazili Táborsko nejprve 3-0 doma a ve venkovní odvetě pak 5-0. Zítra se rozhodne o posledním týmu pro ročník 2026-27. Slovácko nastoupí proti Artisu Brno. První zápas celek z Uherského Hradiště vyhrál 4-1.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě bude zítra polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci počítejte s uzavírkou Hamerské ulice kvůli stavebním pracím. Objížďka vede přes Lipenskou, Rolsberskou a Přerovskou ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvědavou, ale bohužel trošku agresivní opičku v historii smetanových sadů jsme probrali a probereme hlavně zítra po 9. hodině v pořadu přímo z místa o historii smetanových sadů známého parku. Budeme tedy ještě dneska odpoledne, tedy v podvečerním vysílání ve stránkách na Dobrý podvečer v setkání s literaturou probírat Kanárka, ale zároveň trošku i sociální tématiku s regionálním autorem Petrem Rytrem.

povídce Kanárek. No a jinak třeba ještě koťátka geparda štíhlého, která se narodila v zoo na Svatém Kopečku na začátku dubna, navštívíme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc. No a zveme na 1. června na nový pořad Osobnosti Česka nového kolegu Oskara Hesse, ten je prý multižánrově talentovaný, trošku krátce vyspovídáme určitě do 16. hodiny. No a za chvilku ještě trocha historie a kouzelné doby šternberských památek. Za okamžik odhalíme víc, teď ale odhalíme Bílou halenu, bude odhalené Jakubem Smolíkem a možná hrdinkou té písně původně Petra Nováka.

0: pětá o půlnoci v motelu Stop a průjezdem tvým městem, lásko, Karel Gott, půlnoc v motelu Stop, anebo za chvilinku jedna zase zamilovaná plouživá od kapely Roxette v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď je kouzelné historické město z našeho regionu. Posledním Lichtensteinům na Šternberském hradě jsou věnovány dvě nově otevřené prohlídkové trasy hradu. Zvláštní vztah měl k tomuto sídlu Jan II. Z Lichtensteinu. Jak se dozvídáme od autora instalací Radka Ryšavého.
1: Já si myslím, že Šternberk byl dosti výjimečný zejména pro Jana II. Z Lichtensteina, což byl v podstatě takový ten proslulý mecenáš, milovník umění, nejenom milovník, ale i znalec umění, který se vlastně na Šternberku rozhodl trávit poklidné chvíle. Tím, že on byl majitelem toho proslulého a tehdy už turisticky velmi využívaného lednicko-altického areálu, tak ten Šternberk byl pro ně takové jako klidové místo, takové útočiště, takové Tusculum, ermitáž, kde v klidu mohl rozjímat se svými sbírkami, se svými blízkými. Ten životní příběh Jana II. Je zajímavý. On se nikdy neoženil, protože velmi inklinoval k doktríně řádu maltéských rytířů. Tady na hradě žil se svým pobočníkem, hrabětem z Hardegu, který shodou okolností byl členem maltéského řádu, a se svojí ovdovělou sestrou, která mu vedla domácnost. Takže v podstatě v době, kdy on dokončoval rekonstrukci Šternberského hradu v roce 1913, už to byl pán v letech, bylo mu přes 70 let a vytvořil si takové příjemné místo na klidné bydlení na stáří.
2: Také mě zaujalo, protože samozřejmě romantismus je dobou, kdy se panská sídla přestavovala, ale vy jste říkal, že Lichtensteini k tomu přistupovali speciálně.
1: Ten Jan II. Obzvlášť, protože když se řekne romantismus a Lichtensteinové, tak se všem logicky vybaví zámek v Lednici a ta jeho novogotická přestavba. Je pravda, že tato přestavba proběhla kolem poloviny 19. století, kdy ten myšlenkový základ tady zatím vším byl skutečně spíš zbožňujeme Anglii, líbí se nám všechno britské, parforzní hony, průmyslová vyspělá společnost a tak dále. Takže napodobme naše sídla těm skvostným anglickým sídlům a zejména té anglické šlechtě, která je naším nedostižným vzorem. Takže takhle vznikla přestavba Lednice, v tomhle duchu stejně jako teda Hluboké, Hrádku u Nechanic a tak dále. Ale ten velice pozdní, ten akademický historismus, který postihl Šternberk až v těch 80. letech, ten měl trošku jinou motivaci. Jak už jsem říkal, ten Jan II. Byl velice znalý, sečtělý, v podstatě vzdělaný muž, který rozuměl umění, rozuměl architektuře. Dá se říct, že celý ten hrad zrestauroval do nějaké ideální gotické podoby, podobně jako třeba Josef Mokr vtiskl podobu hradu Karlštejn. To jsme v té stejné době, v tom samém závěru 19. století, takže už to nebyl ten romantický historismus, ale spíše takový ten akademický historismus. A jak jsem říkal, ten Jan, který věcem rozuměl, uměl se obklopit schopnými architekty, rozuměl těm sbírkám, tak vlastně nejenom zvenčí, ale i zevnitř ten hrad zaplnil skutečně skvostným zařízením z období gotiky, renesance i nějaké to baroku, to samozřejmě bylo.
2: Když se řekne Lichtensteinové ve Šternberku, tak se každému vybaví kuchyně a výtah.
1: No a to je samozřejmě naprosto správné myšlení, protože ten Jan, ten hrad restauroval právě i jako místo, kde se rozhodl bydlet. To pohodlné bydlení obsahovalo právě takové technické vymoženosti, jako byla ta kuchyně nebo ten elektrický výtah.
2: Ty už jsou přístupné dlouho, ale teď tedy nově se můžeme projít, řekněme, jejich bytem. Jak vznikala tahle ta trasa a co všechno jste použili, co tady třeba už bylo ve Šternberku, co jste scháněli?
1: Na rovinu, my jsme použili naprosté maximum toho, co už Šternberk měl. Tak jako na většině lichtenštejnských sídlech po roce 1945, oni měli příležitost sbírky, které měli tehdy v Československu, ještě odvést do svých sídel v Rakousku a ve Vaduzu. Ale pořád na Šternberku docela dost předmětů zůstalo. No a potom samozřejmě jsme pracovali analogicky s tím, co víme, že je součástí šlechtického sídla v 19. století. Ale zrovna v případě Šternberka nám teda ještě velmi napomohly inventáře, které se dochovaly. Jsou v podstatě v olomouckém archivu, kdy ten Jan II. Téměř každý rok pořizoval soupis zařízení Šternberského hradu. A některé ty předměty on pořizoval přímo z aukcí po celé Evropě, ale některé věci on si sem nechal navážet z jiných sídel, které tak často nevyužíval. Takže v tom archivu se třeba nachází přímo seznam předmětů, které on sem nechal převést ze zámku v Lednici, něco sem nechal navozit ze zámku ve Valticích, takže on tady měl takový svůj vnitřní klid, mohl se věnovat svým oblíbeným činnostem, nebyl tu nikým rušen a zkrátka a dobře rád žil, pohyboval se a obklopoval se těmi skvostnými historickými historickými sbírkami, které ho fascinovaly celý život.
2: Ze Šternberka Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kolibříků v Úlet se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlet.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

to byl 95. oficiálně písnička Léto 95, internet, kdeže tehdy internet, ale erotické linky, ty ano, Marek Ztracený, ovšem tehdy ještě děťátko, kdesi na Šumavě, jako Mirek Slodičák. A teď ten, kterého známe třeba z 80. let, kdy se hrálo v Mexiku jedno mistrovství a pak se v televizi pouštěla i v této souvislosti tahle písnička. Ale to se zase v létě. Mistr

0: to je Mexiko, třeba rok 1986 a fotbal tam též, anebo rok 2026 v blízké již budoucnosti. Všichni jsou už v Mexiku, je tematická i pro tento rok a vlastně tedy nadčasová a nejen fotbalová. Michal Tučný a v zápěti ještě klasičtější klasika od kapely Beatles, též od Věry Špinarové z 80. let. No a teď je vlastně do domoviny nikoli do Mexika, možná z části do Asie, ale především do Afriky. A taky na kopeček. Určitě jste zaznamenali třeba z vysílání Českého rozhlasu Olomouc informace o tom, že zoo Olomouc na kopečku se zhruba po 12 leté pauze dočkala 6 mláďat. Koťat geparda štíhlého. Koťata jsou zatím zcela závislá na své mamince. Ta je kojí a bedlivě hlídá ostře. Ale už ochutnávají taky maso a od tohoto týdne jsou i koťata k vidění v dopoledních hodinách v zoo ve výběhu.
1: Blížíme se k mláďatům geparda štíhlého a můžete vidět tady ve výběhu za samicí naproti pavilonu Šelem.
2: S Jitkou Vokurkovou zooložkou jsme se přiblížili. Vy jste dali před plot ještě jeden takový nízký plůtek, abychom opravdu byli vzdálení.
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, protože návštěvníci sem můžou chodit i s pejsky a zároveň i děti rádi prostrkují prstíky, kde nemají. A mohlo by se stát, že by matka bránila svoje mláďata a mohlo by dojít ke zranění.
2: Matka je poměrně blízko plotu, hlídá, neustále se rozhlíží, zatímco šestice klubek, ta si prostě hraje.
1: Ti samozřejmě jsou zcela bezstarostní a všechno je na mamince, aby to pohlídala a dohlídla na ně. Oni nemají žádnou jinou starost, než aby měli dostatek žrádla a aby se mohli vyřádit.
2: Pamatuju jako návštěvnice zoo Olomouc, že jste měli pětici gepardů. Teď jich máte 6, to asi není úplně běžné.
1: Máme jich 6, uvádí se, že je to v podstatě takový jako maximální počet, který může ta samice zvládnout, odchovat. Je důležité, aby měla dostatek potravy a zároveň měla dostatek mléka, aby to zvládla. O což se postaráme my, protože tady lovit opravdu nemusí.
2: Co se týče srsti, tak my vidíme ty tečky, samozřejmě poznáme, že jsou to malí gepardi, ale oni mají zátylek a záda takový zježený.
1: Oni mají takovou jako kdyby hřívu na těch zádech a to mají jenom opravdu ty malí mláďata, to se postupně změní a budou zbarveni jako jejich máma.
2: Co rozhodlo, že už jste jim umožnili být venku?
1: Jednak jejich velikost, jednak jejich potřeby, protože je potřeba, aby se pohybovali, aby byli na čerstvém vzduchu, aby dobře prospívali. My jsme je tady na ten pobyt venku museli zvykat, to není to, že bychom je ze dne na den pustili a ještě ze dne na den sem pustili návštěvníky. Ten proces trval asi 14 dní, kdy prostě sem chodili jenom na krátkou chvíli, potom na delší chvíli a ani teď tu nejsou ještě celý den, protože potřebují svůj klid a potřebují dostatek spánku.
2: A vy jste pro ně vybrali takový menší výběh, stíněné prostranství plné stromů.
1: Je to z bezpečnostních důvodů, jednak aby matka to neměla tak těžké je uhlídat v tom menším prostoru, jednak protože ta mláďata jsou ještě relativně malá a musí ten výběh být dobře zabezpečený a zabezpečit menší výběh je jednodušší, než zabezpečit velký výběh. Ale jakmile vyrostou, tak určitě se budou prohánět v tom velkém, krásném, travnatém výběhu, stejně jako předešlá koťata, která jsme tu odchovávali.
2: Prochází okolo nás matka, vidíme ji v celé kráse, ty poznávací body, štíhlé tělo, tečky a černé čáry od koutku očí k tlamě. Něco se jí nepozdávalo, kočárek přijíždí.
1: No, nebude to kočárek, ona jediné, na co tady negativně reaguje, je pokud jaguáři vyjdou do výběhu, tak to bere jako potenciální nebezpečí a většinou koťatům oznámí, že je potřeba se schovat.
2: Narodila se mláďata na začátku dubna.
1: Víme, že se jedná o 5 kluků a 1 holčičku.
2: A co s nimi bude? Možná brzo pokládám tu otázku, ale asi to musíte plánovat.
1: Do budoucna určitě odejdou většina z nich do jiných zoologických zahrad. My si tu plánujeme ponechat tu holčičku jedinou pro další chov. Ale o tom, kam odejdou a v jakém složení, o tom rozhoduje koordinátor Evropského chovného programu, který je strašně rád, že se ta mláďata u nás narodila, že se je daří odchovat, protože se jedná o první mláďata narozená v letošním roce v celé Evropské asociaci.
2: A jak dlouho si je můžete nechat?
1: Samičky zpravidla zůstávají s matkou rok a půl a samečci zhruba 14 měsíců.
2: Tolik času máte na to, abyste celou tu šestici gepardů i s jejich matkou viděli pohromadě v zoo na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: zkrátka umí, že jsou zástupci té nejmladší či střední mladé generace, kteří umějí, jsou multitalentovaní, se možná přesvědčíme už brzy. Takový Oscar Hess, herec, zpěvák, muzikálový herec. Od 1. června pro vás máme ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oscar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu také kolegyně redaktorka Bára Kvapilová.
1: Oscar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oscare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, beru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně. Snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu. Ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oscara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oscar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak tedy Osobnosti Česka s ním, s Oscarem. V našem vysílání pondělky po 13. hodině a poprvé, už to nejbližší pondělí ve 13 hodin 1. 6.

víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc po 16. tedy pravidelná položka našeho seznamu vysílání. Hvězdné návraty a víkendová nezbytná položka, kdysi i v Československé televizi v 80. letech. To byl receptář, to byl sousedový Coníček, možná i toto, anebo něco jiného. Spousta toho zazní z repertoáru mluveného slova i písní Ivana Mládka.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerov poskytne hasičům 1 000 000 korun na moderní diagnostické zařízení. V Bruntálu můžete využít novou zubní pohotovost. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku jsou zavřené kvůli opravám. Zítra bude polojasno a teploty do 27 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Přerovští hasiči budou ve větším bezpečí. Získají totiž moderní diagnostické zařízení pro testování dýchací techniky a ochranných prostředků. Jejich spolehlivost je pro hasiče při práci v zakouřeném prostředí, při zásazích u chemických havárií nebo úniků nebezpečných látek naprosto klíčová. Přerovská radnice jim na zařízení chce přispět 1 000 000 korun. Sdělila to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Doteď se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
2: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekčními místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
1: Dělníci opravují v jeskyních na Pomezí na Jesenicku elektroinstalaci. Ta je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemního labyrintu. Omezit má třeba vznik takzvané lampenflory, vysvětluje správce jeskyní Martin Kubalák.
3: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která přispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
1: Práce dělníci provedou na jaře a v létě a skončí na podzim, protože přes zimu je jeskyně zimovištěm netopírů.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. Utkání začne v Budapešti za necelé 2 hodiny. PSG útočí na golový rekord v jedné sezóně a pomáhá k tomu i autor 10 tref, gruzínec Chvicha Kvaralchelia.
4: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky na hodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v Olomouckém kraji polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat má slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 44 z Velkých Losin do Loučné nad Desnou. Přesunuje se tam kolona sanitních a doprovodných vozidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích. Také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
6: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
5: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
6: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
5: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
6: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
5: Tak každému ne.

0: silnou. Ale raději k lidem. Také se později oženil.
1: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
1: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
0: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Banjo Bandu.
1: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek, Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje banjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte banjo, která se hraje blbě?
3: No, tak Samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím drsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začínám trochu špatně domáčknout. Jedno pole už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce. No.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říká, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
4: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
4: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už si to se nepamatuju na přečtí, klidně.
4: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... A tady už Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říká, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic nepe, já jsem tak roztržitej, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache já mám boty z umělé hmoty. Das ist ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: No tak já bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas. Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českým rozhlase.
4: Takže tady Libor a
5: Petra.
4: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
5: Moc nám tady líbilo.
6: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe. Takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to. A najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: Dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou olínou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: No, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No, máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže vezmeme tu Petržilkovou.
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: tak, tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? Sám sdělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla se jí na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nevydrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý, čiče, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: povzdychla, to jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky,
3: že?
4: Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na zelenou. Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Snad se k tomu došlo.
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádkář.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje dvouměsíční

0: Mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek kyvadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Opravy si vyžádají bezmála 26 milionů korun. V Přemyslovicích na Prostějovskou bude nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok.
1: Konečně jsme získali pozemek, na kterém toto multifunkční hřiště můžeme postavit, takže příští rok by mělo stát vlastně v blízkosti školy a bude ho využívat jak škola, tak vlastně i veřejnost. Plánujeme tam, aby se tam dali hrát vlastně skoro všechny míčové hry, včetně tenisu, basketbal, házená, fotbal.
0: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
2: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
0: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Sport. A tým házenkářské akademie Olomouckého kraje dnes prohrál se Strakonicemi i druhé utkání baráže o extraligu. Tentokrát na hale Olomoucké Zory 29-33. Do nejvyšší soutěže tak Hanáci nepostoupili. A rodačka z Olomouce, kanoistka Tereza Kneblová, vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Martina Sadková obsadila ve finále 11. místo, Adriana Morenová nepostoupila z kvalifikace. Kneblová se do 12. členého finále probojovala 8. časem z dopolední kvalifikace. V rozhodující jízdě o medaile nenašla přemožitelku, přestože si připsala 2 trestné sekundy za dotek hned ve druhé brance. Počasí. Na střední Moravě bude zítra polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat má slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 55 v Přerově z ulice Komenského do ulice Bratří Hovůrkových. Cestáři tam opravují vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 17. 30. májové odpoledne, které se za chvilku změní v podvečer, ale sledovali jste včera takzvaný ten modrý měsíc úplněk, který byl krásný, jako z pohádky, ale hlavně asi do 22. hodiny skoro odpolední světlo, možná i kvůli měsíci, nebo bohuji kvůli čemu vlastně. Máme tady po 17. hodině, no a bezmála do 18. víkendově hrajeme pro radost z žánru lidovek, dechovek, cymbálových muzik také dneska 30. Tak teda možná i Ferdinandům, možná i Kamilám a pak taky Laurám, Jarmilům, to už jsme v měsíci červnu. Ale určitě oslavencům, o kterých jste nám dali zavčasu vědět přes web olomouc.rozhlas.cz. Dneska slaví krásné narozeniny paní Naďa Laštůvková z Mohelnice. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pohodu přejí paní Nadě Pospíšilovi a Votavovi, to je prosím jedno přání. A za druhé, ano, zahrajte u vás v Českém rozhlase Olomouc právě 30. v podvečer pro moji sestru paní Naďu Laštůvkovou, která slaví krásné narozeniny. Naďo, všechno nejlepší, štěstí a zdraví do dalších let ti přeje sestra Radka s manželem ze Slavětína. Také my se připojujeme.

0: Tak jsme si nechali zahrát pořádnou porci polek a hlavně oslavencům oslavenky. Ještě jednou pěkně zdravíme a dál velice rádi zahrajeme třeba podle vašeho gusta anebo těm, kterým byste chtěli zahrát právě vy. Za chvilinku budeme u vás, kdo jste napsali na 723 70 33 51 do SMS schránky Českého rozhlasu Olomouc. Teď ale míříme, no mimo jiné, zatím, který byl také hojně pozdravován a hodně pěkně zdraven. Zdravíme pana Antonína, dobrý podvečer.
1: Příjemný podvečer. Včera byla ke mně adresována SMSka od paní, jejíž jméno jsem přeslechl, za což se omlouvám. Zácná paní, věřím, že celou situaci správně vyhodnotíte. Posílám vám malého šika černovlasého. Písničku také zasílám všem věrným posluchačům rozhlasu Olomouc, dále těm, jimž nikdo nezahraje. Myslím i na pracovník rozhlasu Olomouc. Tolik od vdovce Antonína z Bedilště. Rozhlasu Olomouc zdvořile děkuji a snad někdy příště nashledanou.
0: Děkujeme pěkně a jestli to bylo u nás, možná i v podvečerní vysílání, to byla zřejmě paní posluchačka z Brněnska a třeba se ozve a zopakuje a připomene a písnička ta ať udělá radost už z dalších aktuálních zpráv v SMS schránce a krásné narozeniny už krásně a slavnostně přejeme našemu tatínkovi dědečkovi Jindřichu Pajchlovi z Písařova. A hlavně to potřebné zdravíčko, pohodu, radost do dalších let přeje manželka Dana, bratr Pepa, dcera Zuzka a rodina Zbeňova, Zašivu a Brna. Moc zdravíme tatínka, dědečka Jindřicha Pajchla, Písařov, celá rodinka, pěkně zdraví, my pěkně děkujeme a přidáváme ještě pěkné přání a pozdravení taky moc hodné paní Táničce, které moc za všechno a za veškerou pomoc a radu děkuje posluchačka Andulka a děkuji za skvělé přátelství, kamarádství a pomoc, když je to potřeba. To se cení a teď se to taky odmění v rozhlase písničkou.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc.

byl onen slavný malý hošík a v 17-18 teď také naše neméně slavná, ale hlavně známá linka. SMSková schránka s číslem 723 70 33 51. Hlásíte tady, že máme moc pozdravovat babičku Jarunku, která snad konečně uslyší, vychutná si nějakou pěknou, veselou písničku. Moc zdraví zvesela celá rodinka. Děkuje taky za to, že máme takovou skvělou babičku Jarunko. Jsi skvělá, máme tě moc rádi. Zdraví tě, zdraví vás rodinka. Pozdravě posíláme taky ještě do práce i teď po čtvrt na 6 odpoledne. No a konkrétně kamarádům, kolegům za volant Petr posílá z Přerova pozdravy, no téměř do celého světa, snad v pořádku, dojedou za svými rodinkami. A ještě máme moc pozdravovat také oslavence a narozeninovou slávu si zítra užije skvělá vlastička, kterou zdravíme tentokrát do Prostějova, zdraví zase rodinka z Čech. Moc si pozdravujte, všechno dobré popřejte. A písničku ji pěkně zahrajte.

0: přímo z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pěkně budeme hrát i také teď v 17 hodin, skoro 24 minuty. Hezký májový podvečer popřejeme a snad ho tam opravdu mají i v Kroměříži. Paní Marušce, pěkně vítáme, dobrý den.
4: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s poděkováním Marušce do Hrabišína, Milapce do Přáslavic, Lidušce do Olomouce, děkuji za polední písničku, Zeničce do Uničova, Zeničce do Prostějova a Zeničce do Holubic. Pane Božku, vám moc děkuji a budu se zase těšit někdy příště.
3: Moc děkujeme. A hned přidáváme pozdravení a tentokrát skvělému dědovi k narozeninám, Vašíkovi, dědečkovi nejhodnějšímu, aktivnímu a skvělému. Pozdravení posílá za celou rodinku Marťa z Lucka a vůbec celá široká velikánská rodinka. Dál ještě důležitá věc, hlášení technické, potvrzení Eva z Modřic u Brna byla tou, která zdravila, ale určitě nebyla sama, pana Antonína z Bedihoště. Tak tedy písnička také dneska v podvečer za čerstva pěkně pro pana Antonína do Bedihoště. Dík za krásnou písničku, včera jsem vám hrála já, pohodový klidný víkend, hlavně hodně zdravíčka a krásné dny od Evy z Modřic u Brna. A ještě prosím písničkou pozdravujte Táňu, Vlastičku, protože jsou to skvělá děvčata, tak taky jim pěkně zahrajte od naší části Babince, Závorka, Lucka a Mirečka.

A máme téměř na vteřinku 17.30, bezmála do 18. Ale pozor, už od 17. hrajeme pro radost ve víkendovém vysílání, také dneska v sobotu 30. a třeba i za chvilinku s vámi přes telefonní objednání na lince 221 555 444, a teď také s SMS pozdraveními. Jednak zase míříme jednou do práce a tentokrát do služby sestřičce Alence, aby se pěkně, jak to jenom ona umí, skvěle usmívala, krásně starala. To ji píšou do služby ovšem ti, o které pečuje pacienti Jura a Milan. Moc pěkně zdravíme ve spolek. No a posíláme písničku taky pro potěšení, pro příjemný pohodový májový večer od Marušky úplně všem, ale především Vratíkovi, Kosinovi, do Štemberka. Pohodový příjemný večer přeje Maruška. My moc děkujeme. Ještě od Dáši moc rádi pozdravíme paní Lidušku z Jeseníku a zahrajeme jí pro radost v pořadu. Hrajeme pro radost paní Lidušce do Jeseníku, pro radost, pro potěšení. Ovšem pozdravy stejně tak paní Alence vyřizujeme od Dáši.

0: To sladké i hlouposti i mámení jsme probrali tentokrát v dechovkovém podání a v 17.36 pojďme na krásné Valašsko s Valaškou jako kapelou a s Hanačkou paní Boženkou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, pane redaktore. Děkuji vám za vybrání písničky, zdravím české posluchači. A za tu písničku bych chtěla věnovat panu Zdeňkovi Jutkovi do Radnice a paní Lidušce Zíglové do Dobravice. Obou dvou přeju hodně moc zdraví, štěstí, pohody vám také. Krásný prožití víkendu, se máte volno a děkuji vám moc krát za vybrání písničky a mějte se všichni hodně rádi. Zatím nazvědanou a ještě jednou moc krát díky.
0: Přejeme a i vám. Děkujeme, děkujeme. To byla paní Boženka. A dál hrajeme podle toho, jak píšou také posluchači v SMS schránce. Čerstvá písnička, čerstvá pozdraveníčka, zprávička. Jsou tu pro celou rodinku hodných posluchačů, ať si nadále pěkně hrajou pro radost. A ta pozdravení jsou ze Šumperka od Miloše a Jiřinky a my tam taky moc, moc pěkně zdravíme na revanš, na oplátku srdečně. A ještě pozdravit máme určitě dědu a babi. Dneska slavíme jejich krásné životní jubileum, dvě jubilea a brzy budou mít taky výročí svatby. Krásně jim zahrajte. Zdraví je rodinka, to je ta důležitá identifikace, zapsala to Jitka a Vašek. Moc zdravíme oslavence zvlášť.

0: pokračování za necelých 5 minut bude 6:45. Ano, hrajeme pro radost, hrajeme všude, všude, propojujeme ty naše kraje sousední a zdravíme pod hostínek Doroštění paní Janu, pana Jiřího. Dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer, pane Bořečku. Srdečně vás zdravím. Mě do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a všechny posluchače. A písničku pro pěkný podvečer a příjemnou neděli posíláme všem. A je to Jindřišce do Chropině, té přejeme brzké uzdravení, Marušce do Kroměříže, Zděničce a Jarmilce do Hrochova, Zděničce do Prostějova s Kočenkou, Věrušce Halouskové s Horním Adámkem do Bílovic, Lidušce do Olomouce, Jiřímu do Litovle, Františkovi od Brna a Marušce do Hrabišína. A písnička je i pro vás, pane Bořečku. Děkuju za výběr písničky a posíláme to i všem posluchačům, úplně všem, kteří poslouchají tento krásný rozhlas Olomouc. Ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku, to vám z celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění a pod Hostínkem. Díváme se na ně, je nádherný. Byli jsme tam na výletě ve středu a úžasný, úžasný výlet jsme měli. Tak bych přála všem, ať kdo má možnost, ať se tam jede podívat. I vy, pane Bořečku, vás tam zvu.
0: Děkujeme pěkně, tak hezký májový večer prý s krásnými výhledy i na Hostín, Doroštění a všude jinde posíláme a pěkně děkujeme za krásná přání právě Janí Jiřímu z Roštění. Tak májový večer si užijte, prosím, vychutnejte všemi smysly, plnými doušky, ale ve vší počestnosti též pochopitelně a vychutnejte i píseň konkrétně. Teď posíláme pro celou posluchačskou obec od Ladi písničku, ale především těm, kdo pracují a nebo musí ležet v nemocnici, pěkně jim zahrajte, ať jim není ouvej a jim je, ať jim je lépe. Moc děkujeme za taková přání též. No a teď ještě konkrétněji zahrajeme taky oslavencům, prosím, z dalšího přání od Mily, Martina, Lotky i Aničky a to k dnešním krásným narozeninám kamarádovi Pavlu Brenkusovi ze Štáhle. Pavlovi tedy všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví od kamarádů Mily, Martina, Lotky, švagrové Aničky. No a ještě pošleme písničku, ano, k další příležitosti a situaci Ruda od Opavy Rudovi zahrajeme, ale taky všem, kterých je tam prý celá parta a opékají ňam.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc žije.

0: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Zvesela, ale krásně táhle, nostalgicky zahrajeme, možná i zamilovaně v 17.50 ještě oslavencům a taky gratulantům zdravíme Brenkusovi, zdravíme pana Karla. Dobrý podvečer, vítejte.
4: Zdravím vás, pane aktore. Zdravím Český rozhlas Olomouc a zprosím, kdyby jste zahráli, jak Martince Smutkové, Pavlu Brenkusovi a celé Brenkusové rodin a všem, co nikdo nezahraje, krásnou písničku jsme se domluvili. Děkuji pěkně, naschledanou.
3: Tak pěkně děkujeme též a ještě ve stejné partě pěkně zdravíme ještě jednou Pavla a kamarádi Mila, Martin, Lotka i Anička, to už zaznělo a teď ještě stejný kroužek. A když jsme to zmiňovali i v telefonátu Martinku, tak to bude ona ke kulatým narozeninám Martině Smutkové z Bruntálu. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, osobní pohody přejí v další zprávě SMS-kové teta Eva Strýc Pavel. Tak i Pavla, i samozřejmě Martinku moc zdravíme oslavence. A dneska slaví narozeniny pan Jarek Robotka z Javorníku. Hodně zdravíčka, hodně štěstí a pohodu přeje výbor STP Javorník panu Jarku Robotkovi. Prosíme, zahrajte taky naší nejhodnější babičce. Rádi to slyšíme, že máte babičku tak rádi. Babičce přejeme všechno nejlepší a to konkrétně na zahrádku. A že se na ně těšíme zítra při plánované návštěvě, oslavě. Babičko, krásně si užij dnešní májový podvečer a moc se těšíme. Kajík, Leniulka a celá rodinka mává. A ještě prosím, písničku pošlete pro radost, pro potěšení Marianovi k našemu krásnému výročí, ale především k jeho krásnému životnímu jubileu. Moc ho zdraví ta jeho nej. Krásně. A teď i zamilovaně.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějovská i Přerovská nemocnice se dočkají nových urgentních příjmů. Restaurátoři opravili u olomoucké městské části Radíkov historický kamenný kříž. Plážoví volejbalisté Perušič se Sedlákem jsou ve čtvrtfinále ostravského turnaje. Zítra bude polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Nemocnice v Prostějově a Přerově budou mít nové urgentní příjmy. Olomoucký kraj na jejich stavbu vypsal veřejnost.

0: Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
1: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Kamenný kříž u polní cesty nedaleko olomoucké městské části Radíkov směrem na Posluchov se dočkal renovace. Restaurátoři ho očistili, opravili praskliny a vyměnili skorodované kovové prvky. Obnovili taky původní vzhled nápisu na mramorové desce.
2: Památka z roku 1937 připomíná tragickou smrt 18-letého řeznického učně Lea Taimra z města Libavá. Ten na místě zahynul při nehodě s převráceným povozem naloženým dřevem. Za komplexní restaurování kamenného kříže město zaplatilo 85 tisíc korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do čtvrtfinále ostravského turnaje Pro Tour. Davida Schweinera s Tadeášem Trousilem porazili ve dvou setech. Pro Perušiče se Schweinerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce páru. V roce 2023 spolu vyhráli titul mistrů světa. A hokejisté Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. V Curychu porazili Nory 6-0. Soupeř domácí reprezentace vzejde ze semifinále Kanada-Finsko, které začne za necelé 2 hodiny. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 31. kilometru za Lipníkem nad Bečvou ve směru na Ostravu. Bourala tam 2 osobní auta. A pozor také, když pojedete od Bušína až k Červené vodě, na vozovce je olej.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
4: A ještě i trumpety zazní určitě po 6:30 v hudebním a rozhlasovém spojínání na Jaroslava Vikrenta a dneska na jazzového trumpetistu, zpěváka, kapelníka Boba Wallace. Ale do té doby samozřejmě stránky na dobrý podvečer, na ten 30. májový konkrétně. Ano, poslední květnovou premiérou setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc je opět povídka Petra Rittera, nazvaná Kanárek, z knihy Hříšná těla, svaté duše. Co všechno se může stát, když si za pěkného, třeba i májového dne, jen tak sedneme na lavičku nedaleko vyhlídky, to nám bude vyprávět herec Dušan Urban, kterého režijně vedl Tomáš Soldán.

Seděl jsem na lavičce na vyhlídce vysoko nad městem. Bylo takové to všemu otevřené víkendové odpoledne, ve kterém se mohou dít zázraky. Ze zahrádky výletní restaurace daleko za březovým hájem za mými zády ke mně vzdáleně doléhaly pisklavé hlasy dětí, smích a pokřikování dospělých. Přede mnou ležel zaprášený pažit létem unavené trávy. Za ním se mi

0: mírně zvedal břeh s prašnou stezkou na jeho vršku. Věděl jsem, že dole pod svahem klimbá město, ale ze svého místa jsem ho neviděl. Stejně jako jsem neviděl stichlé stavební stroje, které přes týden zpevňovaly strž pod vyhlídkou. Nic z toho pro mne neexistovalo. Na něco jsem čekal, ale už jsem zapomněl na co. Z mobilu jsem si tiše pouštěl Dinu Osmanovou, zpěvačku stoupající před léty po závratné křivce na Parnas, kam však nikdy nedoletěla. Na YouTube po ní zůstalo několik písní v technicky problematické kvalitě, některé s country kapelami, některé s orchestrem, některé jen tak s kytarou. Ti, co Dinu doprovázeli, byli tenkrát pouhým houfem, který se kolem ní hemžil. Kroužili kolem ní, aby se přidrželi jejího animálního talentu, jejího samorostlého, zralého, sytého hlasu. Dina dovedla být kráterem, z něhož se dral dravý živel, a v zápětí něžným ptáčetem. Její nevšední temný tembr řezal do uší drsnou syrovostí a v příští vteřině uměl tytéž duše brát do konejšivých dlaní. Kdo ji neslyšel zpívat, nikdy by neuvěřil, kolik citu se v té drobounké brunetce může skrývat. Posluchače si vodila na provázku svého charizmatu jako bezmocná koťata. Zrovna jsem si po třetí, po páté a v životě snad posté přehrával část jejího refrénu, kde se v jediném řádku textu dokázala snést z ostrého vzdoru do sametové pokory, když mě vyrušil kolem jdoucí. Ještě jsem měl před očima Dinu bodovým reflektorem vyloupnutou v dlouhé černé sukni a bílé halence z temnoty jeviště, když se přede mnou zastavil. Jakoby trval na tom, že si ho musím prohlédnout. Bezdomovec. Nachýlený na jednu stranu, na tu, v níž držel větší ze dvou tašek, se směsí nepochybně zbytečných věcí, které tihle lidé sebou nosí s vírou, že pořád ještě mají něco, o co se musí starat. Chvíli si mě mlčky nepohnutě prohlížel, napadlo mě, že v příští vteřině začne žebrat. Možná už žebral a jen čekal, až mi to dojde. Pak se ale rozmyslel a natočil se zpět do směru své původní chůze. Jakmile však udělal několik těžkých, šouravých kroků, znovu se zastavil. Snad si teprve teď uvědomil, že kolem hlasu, který před chvílí z mého mobilu zaslechl, nemůže jen tak projít. Znovu se otočil a díval se na mě. Plaše, tázavě a po chvíli s tichou prosbou. Pojďte, přisedněte, pokynul jsem mu. Se směšnou pečlivostí pod levičku uložil své tašky a přitom mě nepřestával pozorovat. Překvapila mě jeho tvář, nepatřičně hladká a nepatřičně narůžovělá. Pomalýma, kdysi asi bystrýma očima opatrného zvířátka mě nepřestával sledovat. Mírný úsměv mě ujišťoval, že kdyby měl otravovat, je připravený se ihned zvednout. Vy jste ji znal? Zeptal jsem se.
1: Koho?
0: Měl slabý, chraplavý, stářím a životem na ulici vyšeptalý hlas. Dinu Osmanovou. Možná to bylo přitakání, možná přání slyšet ještě něco. Klepnutím jsem spustil další písničku. Byla zrovna z těch několika méně povedených, balada o zatoulaném psovi, který opustil pohodlný život u svého pána a teď se o sebe musí postarat. Nebyl to symbol, jen náhoda, byla prostě na řadě. Dozněl poslední ponurý tón a muž na mě tázavě pohlédl. Ve tváři měl stejnou otázku, jakou jsem mu před chvílí položil já. Přikývl jsem. Ano, znal jsem Dinu. Znal jsem ji v době, kdy ti, kdo s ní později natáčeli svoje hity, ještě nevěděli, že existuje. Bylo to na počátku, kdy u moci byl Gustáv Husák, ale naším šéfem byl Old Shatterhand, parlamentem sedm statečných a všude kolem se vzdouvala vlna country a folku. Po stovkách jsme společně jezdili vlaky, okupovali nádraží, sedávali u ohňů, křivili prsty do akordů na hmatnících kytar a zpívali o skvělých holkách z rančů a drsných chlapech, kterými jsme v tu chvíli byli. Zpívali? Spíš jsme jen protahovali znělé slabiky. Zpívala Dina. Její hlas o sobě dal nenápadně vědět ze stínu bůh ví kolikáté řady u ohně nebo ze zastrčeného koutu hospody. Během první sloky zesílil, vznesl se vzhůru a z nás ze všech kolem učinil ohromené posluchače. Písnička dvě a šla si chystat jídlo nebo povídat s kámoškou. Nebyla v tom pýcha. A pokud přece, tak onen druh pýchy, ze které netrčí hroty pohrdání, ale která přebývá sama pro sebe hluboko ve svobodomyslné duši. Říkalo se, že slýchá hlasy, řekl muž vedle mě. Ptáte se mě, nebo to říkáte? Mlčením mi uložil povinnost pokračovat. Měli jsme už tenkrát kapelu. Byla jedna z prvních v našem údolí, v našem městě, čímž na vznikajících festivalech téhle muziky rychle získávala věhlas. Připadali jsme si mimořádně chytří, když jsme Dinu přiměli postavit se na pódium spolu s námi. Ještě mám schovaný řád umluvitele prvního stupně, který mi tehdy udělili kluci z kapely za to, že jsem dokázal Dinu přemluvit, aby respektovala program vystoupení. Ovšem zdaleka ne pokaždé. S Dininým hlasem jsme mohli dojít až do nešvilské Grand Ole Opry. Avšak s Dinou samotnou jsme nikdy, ani hodinu před začátkem koncertu, nemohli s jistotou říct, že se uskuteční. Nebyly to humorné historky. Bylo to peklo. Navíc jsme nebyli dost chytří, aby s Dinou někdo z nás začal chodit. Muž se usmál úsměvem naznačujícím, že by mohl vyprávět, ale nemá důvod. Tázavě jsem na něj pohlédl. Namísto odpovědi si mírně přesedl. Nohu, co byla doposud pod lavičkou, vysunul dopředu. Kotníky a šlapky měl zabalené v několika vrstvách umolousaných hadrů, překrytých igelitovými taškami a obepnutých gumami z nějakého těsnění. Otíkají mě nohy, zaševelil, jako když se vítr probere suchým listím. Nemůžu mít boty. Proč mu to všechno vyprávím, pomyslel jsem si. Aby Dina nezůstala úplně zapomenutá? Jestli ano, tak s tímhle chlapíkem pro ni moc nedělám. Muž udělal netrpělivý pohyb ukazováčkem, za který se pohledem hned omluvil, ale výzva... Tak už pouštějte, mu v očích seděla dál. Následující písnička byla česká předělávka Whispering Pines od Howarda Halseyho. To je nahrávka z rádia, řekl jsem. Byla první, kterou naspívala ve studiu. To už z naší party odešla. Do většího města a k lepší kapele, která měla chytrého basistu, co z ní udělal svoji holku. Já jsem v té době začal prohlašovat, že mě kvůli nějaké záhadné alergii opouští hudební sluch, což bylo snazší, než přiznat, že jsem ho nikdy neměl. Aspoň ne dost, abych mohl existovat na jevišti beze strachu, co dnes zase nezvládnu. Stal jsem se příležitostným manažerem a konferenciérem, od devadesátek moderátorem, jedním z těch, co se kolem kapel a muziky motají, jako se můry motají kolem lamp, které sami nedokážou rozsvítit. Samozřejmě nebylo lehké vzdát se snů o zlatých deskách a autogramech vpisovaných do dívčích výstřihů, ale poodstoupit z výsluní v tu chvíli znamenalo udržet se na slunci. Zůstat v muzikantské branži, sledovat cvrkot, vědět, kdo chystá desku, komu kdo hodil lano, co dělá Dina. Že ten, co píše i pro Matušku, jí napsal písničku s tak složitými akordy, že kapele házejí klacky pod nohy, ale Dina na nich trvá. že plakáty s podkresem její tváře musely být pro její nesouhlas odstraněné, a to za větší peníze, než stál jejich výlep. Nelíbíš se snad na nich sama sobě? Přemlouvali ji. Líbím. Docela jo. Tak v čem je problém? Že jste mi neřekli dopředu, že na nich budu. Ale vyšli pěkně, ne? To jo, jsou povedené. Tak by snad mohli zůstat. Nemohli. Neřekli jste mi o nich předem. Omlouváme se. Díky. Takže všechno dobrý? Jasně. A ty plakáty? Musí dolů. Byl jsem z prvních, kdo se dozvěděl, že se rozešla s basistou, se kterým k jejich kapele přišla. Láska? Nelžeme si. Život je delší, říkala tehdy Dina a napsala o nich dvou písničku. Byl to nekrvavý rozchod. Kdyby nebyly oba v jedné kapele, ušel by pozornosti. Jenže oni v jedné kapele byli. A co víc, ona byla Dina. Když večer po zkoušce kapele oznámili, že se už nemilují, ale že bude-li Dina stát víc vlevo a basista co nejvíc vpravo, mohou spolu dál být na jednom jevišti, všichni to s pochopením přijali. Dva dny na to se sešli bez nich, aby si ujasnili, že nebudou pokračovat bez Diny, ale bez basisty. Stejně rytmus chytá podle doprovodné kytary a basu mu ladí bendžista. Díky tomu, čemu se šetrně říká pech a za čím zpravidla stojí donašeč se svou nezdolnou touhou po spravedlnosti, se o jejich schůzce Dina dozvěděla. Dřív, než jí stačili své rozhodnutí oznámit, byla pryč. Její kytara, všechny věci, zpěvník, trsátka. Dřív, než si kapela rozmyslela, za co by se jí měla omluvit, byla Dina už zpěvačkou o poznání lepší kapely v ještě větším městě. V hlavním městě. Jak to všechno víte? Zeptal se muž. Díval se na mě nečitelným pohledem, jako by věděl víc, než bych mu mohl povědět. Nechtěl se smířit s mým mlčením, pobídl mě pozvednutím obočí. No jo, připustil jsem. Spali jsme spolu. Muž se zatvářil spokojeně. Myslel si to. Jednou a nic to neznamenalo. Tyhle věci pro Dinu neměly valný význam. Nebavili ji. Co z toho, říkala. Trvá to 10 minut a pak se zase musíš oblékat. Jestli si vůbec něco užívala, tak to byly chvíle potom, kdy už není zapotřebí zrychlovat z nuly na 100 a to, čemu by se před chvílí mělo říkat jízda, se změní v prosluněnou procházku. Tak to říkala. S hlavou schoulenou v důlku pod mým ramenem mi vyprávěla, jak byla malá. Jak se už na základce naučila na kytaru. Vymýšlela si naivní písničky a odcházela si je z domku před spaného sourozenci zpívat sama pro sebe na louky za vesnicí. A nebo jak jim uletěl kanárek, to jí bylo 5. Pomáhala babičce uklízet a v záchvatu své důležitosti nedovřela dvířka klece. Byl červenec, horko, všechna okna otevřená. Ještě ho zahlédla sedět na parapetu, ale jak vykřikla, uletěl na protější strom a pak do světa. Ten nepřežije, řekla babička. Proč? Protože zpívá jinak než ostatní. A protože je žlutý. Ptáci to nedovolí. Klepl jsem do mobilu. Jako skalíšku s medem se z něj vyřinula The Country Hall of Fame Carla Davise. Byla to nahrávka už z desky. Dynin hlas zde zněl silněji než u předchozích skladeb. Schválně se mi nestlumil. Jediná deska, kterou Dina natočila, a ještě necelou. Uprostřed nahrávání si zvukový režisér všiml v jejím textu chybné, nepřízvučné doby. Kapelník mu dal za pravdu a navrhl malou změnu, ale Dina se odmítla podrobit. Je to můj text. Jestli je v něm problém, tak je to můj problém. Ale vždyť je to drobnost. Není. Já jsem napsala domů a vy mě nutíte zpívat do domu. A není to skoro stejné? Ani skoro. Jak se to liší, tím, že jsem napsala domů. Dino, jestli tu změnu nepřipustíte, tak to nenatočíme. Budete mě trestat za to, že necítím jako vy. Říkejte si tomu, jak chcete, ale ošidíte se o písničku. Já ji mám, já jsem ji napsala a můžu si ji zaspívat, kdy budu chtít. Vás k tomu nepotřebuji. Ošizeni budou ti, co si koupí desku a kluci z kapely. Ale ty ošidíte vy, ne já. Jenže kapela se přidala na režisérovu stranu. Opatrně, šetrně, ale přece jen proti Dyně. Víte, co se mi na vás všech líbí? Zeptala se lidí ve studiu. Vůbec nic. A definitivním krokem zamířila ke dveřím. Skončila s nimi. S režisérem, se studiem i s kapelou, která se jí nezastala. Dřív, než kapela desku dotočila s jiným zpěvákem, všiml si Dyny umělecký šéf muzikálového divadla. Respektive všiml si první, že je Dyna volná, neboť její hlas byl už tehdy něčím, na co lovci z muzikantské branže číhali. Rychle vypsaný dodatečný konkurs na hlavní ženskou roli dochystaného muzikálu divadlu posloužil jako stafáž pro vyřazení zpěvačky, která už měla roli slíbenou. A Dyna začala zkoušet. Jakmile s divadelním orchestrem natočila první skladby, bylo všem ještě před premiérou jasné, že jsou svědky vzplanutí nové hvězdy. Její dva klipy prolétly internetem a televizemi jako ochutnávka, po které obecenstvo nešetřilo lajky a hudební kritici pochválně mručeli. Muzikál měl zaručený úspěch a Dyna stála na počátku vzletové dráhy k opravdové slávě. Tedy stála by, kdyby zůstala. Na generálce muzikálu si režisér všiml zlatého přívěsku v Dynině výstřihu. Výstřih patřil k roli, zlatý plíšek v žádném případě. Ta věc půjde pryč, rozhodl. Nepůjde, odmítla stejně důrazně Dyna. Nehodí se do role. Tak upravte roli. Spustila se hádka z obou stran plná vynalézavých výrazů a nepromlčitelných urážek, která, jako většina hádek, nic nevyřešila. Dyna se odmítala podvolit. Možná kdyby lidem z týmu vysvětlila, že je to památka na maminku, nebo by si vymyslela nějaký srdcerivný příběh o zázraku, který jí zachrání život, o zmařené lásce, možná by hledali řešení. Možná by se pokusili něco do role připsat, nepatřičnost zlatého přívěsku zdůraznit, udělat z něj záměr. Jenže Dyna ani nenaznačila, že by jim chtěla souboj se svou osobní svobodou ulehčit. Dino, marníte čas, naléhala režisér. Je to můj čas, odsekla a byla to poslední slova, která od ní v divadle slyšeli. Co se stalo? Odešla. Kam? Už nikam, aspoň co já vím. Nezamířila do dalšího divadla, ani do ještě většího města, ani do té vůbec nejlepší kapely. Ztratila se všedi miliard anonymních lidí. K jejich újmě. Je jejich újmou, že se nestala slavnou? Přikývl jsem. Ne úplně přesně, ale tak nějak jsem to myslel. Muž opatrně vstal. Za 100 let budeme všichni stejně slavní. Řekl přitom, jak nutil své stuhlé tělo, aby mu zase chvíli sloužilo. Myslím, že mě volají, musím už jít, dodal a opatrnými krůčky se ode mě vzdaloval. Dával si záležet, aby ho igelitové podrážky nezradily. Vydal se přes spálený trávník k vyvýšenému břehu, prohlédnout si z výšky město pod námi. Byl ode mě na 20 metrů, když jsem uslyšel, že si zpívá. Tak zpět hledám modré dálky, v duši divný pocit mám. Navždy ztrácím cestu zpátky, zajatcem jsem v šedých tmách. Tu píseň jsem znal. I ten hlas, se schlý životem, ale pořád hutný, temný, zabarvený jako kávová sedlina. Nemohl jsem si ho splést. Vyskočil jsem. On se nejde rozhlédnout. On se chystá skočit. Ona se chystá skočit. Rozběhl jsem se za ní.
2: Dino!
0: Neohlédla se. Nezrychlila, ale byla už daleko. Neměl jsem nejmenší šanci jí doběhnout. Na okraji srázu dřív bývalo kovové zábradlí. Stavební firma je před pár dny demontovala, takže po něm zbyla jen výstražná tabulka nabádající k opatrnosti. Určitě už mělo být zpět, ale možná došly trubky, nebo zámečník, či stavby vedoucí nepřišly do práce. Zkrátka chybělo. Zůstal jen mírně se zvedající břeh, porostlý nízkou trávou a pak vzduch. Spousta průzračného vzduchu.
2: Dino! Nemusíš to dělat! Nesmíš!
0: Letěla jako pírko. Jak byla lehoučká. Vítr jí rozevřel ošuntělý kabát a v slunci zasvítila žlutá počívka. Usmívala se. Byl jsem si jistý, že si zpívá. Silný vítr stromy houpá, zdáli ozývá se hlas. Mám hvězd celé černé nebe, těm patří můj věčný jas. Zdálo se, že se jí nemůže nic stát.

0: Dušan Urban, to byl ten hlas předtím, nám přečetl povídku Petra Rittera Kanárek. Pořad připravila dramaturgyně Eva Lenartová, režii měl Tomáš Soldán, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A teď něco rozhlasové a především pak hudební historie, tedy vzpomínky na pořady Jaroslava Vikrenta a také jeho hudební vzpomínání.
4: I moudrý se mýlí 7krát denně. Ovšem, pokud máte přátelé v tomto okamžiku za to, že na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začínají v tento den i v tuto hodinu už více než tradiční hudební vzpomínky na světová muzikantská léta minulá, pak si můžete být v rámci onoho mou maličkostí jménem Jaroslav Vikrent citovaného italského přísloví naprosto jistí, že pro tentokrát se naštěstí nepletete, což vám, vážení a milí melodičtí staromilci, ostatně v následujících necelých 30 minutách určitě beze zbytku potvrdí náš dnešní společný mírně připomínací pamětnický host, kterým už teď není nikdo jiný než někdejší vyhlášený britský jazzový trumpetista, zpěvák a kapelník Bob Wallace, slavící největší showbiznisové úspěchy v době evropského tradicionalistického, či chcete-li dixielandového boomu. To znamená v 50. letech konce minulého století a hlavně pak ještě na samém začátku

Robert alias Bob Wallace se narodil 3. června 1934 v britském přímořském letovisku Bridlington, ležícím v jednom ze správních krajů anglického hrabství Yorkshire, a jako třetí kornetista, viděno očima jeho budoucí hudební kariéry, se ke své první reálné kapele jako takové dostal už ve velice mladém věku, a to v rámci místního bandu Armády spásy. Zhruba ve 20 letech můj dnešní hudebně vzpomínkový host objevil, přátelé, tradiční jazz a výsledkem jeho tehdejší nové muzikantské lásky pak bylo založení vlastní formace, s níž uvedený talentovaný mladík začal záhy interpretačně obšťastňovat jak své rodné město, tak i přilehlé okolí. Přičemž při jeho elévských krůčcích mu byl velkým hráčským vzorem skvělý New Orleanský trumpetista Henry Red Allen, vyskytující se na této planetě od 7. ledna 1908 do 17. dubna 1967.

přestože se hlavní objekt mého stávajícího oldies zájmu hned od samého mládí muzikantsky upsal tradičnímu jazzu v polovině 50. let 20. století, neodolal ani on tehdejší masové oblibě skiflu. Přičemž je docela zajímavé, že právě v tomto hudebním žánru, který se ve vzpomínané době stával za kanálem La Manche odrazovým můstkem pro vznik britského rockového soundu pozdějších roku 60., gramofonově debutoval. A to pro mne osobně docela překvapivě, nikoliv trumpetově, abych tak řekl, ale za doprovodu formace The Washboard Beatles pěvecky a navíc ještě v Dánsku.

Po návratu do Anglie zakotvil Bob Wallace přátelé v Londýně, kde pak nějaký čas hrával s Omega Brass Bandem Kena Colliera, neboli s kapelou, v níž vám jeho tehdejší hráčské působení zhruba v letech 1957 nebo 58 nyní s velkou chutí příslušně melodicky zdokumentuji, když už vážení milí melodičtí staromilci pro nic jiného, tak alespoň pro někdejší skvělý pouliční sound oné muzikantské party, jakož i pro její tehdejší typické New Orleanské žesťové obsazení, viz 3 trumpety, 2 trombony, klarinet, 2 saxofony, tuba, basový buben a konečně i malý bubínek, zvaný též někde virbl nebo také rytmičák.

v rámci někdejšího muzikantského působení Boba Wallace v Londýně by se dali, přátelé, jmenovat i další kapely, s nimiž tento trumpetista a zpěvák svého času spolupracoval. Například formace The All Star Hugha Reiniho a podobně. Nicméně vzhledem k rychle ubíhajícím minutám rozhlasově přiděleným našemu dnešnímu společnému hudebnímu vzpomínání mám za to, že je nejvyšší čas začít se mírně pamětnicko-melodicky věnovat mistrově, řekl bych, srdeční hráčské záležitosti, kterou byla přibližně už od roku 1957 jeho vlastní formace The Storyville Jazzmen, s níž se můj dnešní oldies exponát dokázal za kanálem La Manche dostat v polovině letopočtu 1960 pozicí 20. nejprve do příslušného žebříčku Alp a následně pak přibližně o rok později nejvýše na tehdejší šlágrový stupínek 44. i do britského hitového obchodního gramoklání singlového.

premiérové britské top 50-kové singlové žebříčkové postavení si dokázal Bob Wallace ještě v několika prvních týdnech roku 1962 hitově vylepšit. Ovšem, jak se následně ukázalo, jeho tehdejší 33. anglický šlágrový stupínek byl pro něj zároveň i posledním vstupem mezi gramofonové oblíbence koupěchtivých konzumentů v hrdém Albionu.

O někdejší oblibě tradičního jazzu víme, přátelé, my pamětníci svoje. Bohužel stejně jako v případě mnoha jiných hudebních žánrů, ani showbiznisová sláva Dixielandu netrvala věčně a jednoho krásného dne pominula. Na mého dnešního hudebně vzpomínkového hosta si však můžeme naštěstí, dámy a pánové, vzpomenout nejenom za vydatné pomoci četné řady jeho nahrávek, ale také díky tomu, že se mu v dobách největší popularity podařilo objevit dvakrát i na stříbrném plátně. Přičemž mistrova filmová účast první léta páně 1962 má v současnosti historickou pověst přímo kultovní, neboť Bob Wallace a jeho The Stonewall Jazzmen byli mezi těmi interpretačními hvězdami, které jsme kdysi v příslušných kinech se zatajeným dechem doslova hltali v bijáku, jenž se v našich končinách promítal pod názvem Jazzová

O tom, co rozmach tradičního jazzu zhruba někdy v první polovině 60. let konce minulého století skončil, Wallisova grupa The Stonewall Jazzmen se rozpadla a její někdejší trumpetista, zpěvák a kapelník se přesunul do Evropy, kde posléze s poslední muzikantskou barovou štací ve švýcarském Curychu strávil většinu zbytku svého života. Nicméně léta páně 1990 se i se svou manželkou Joyce do Anglie přece jen vrátil a 10. ledna 1991 pak bohužel v této největší a nejlidnatější zemi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska zemřel. Takže mu v této chvíli poskytněme, přátelé, dnešní poslední hudebně vzpomínkové slovo a pokud budete mít zájem i příště, Jaroslav Vikrent jméno mé, těšme se už teď opět rozhlasově oldies naslyšenou navzájem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radim.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: BESIP testuje na Červenohorském sedle elipsovité značení silnic. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku jsou kvůli opravám zavřené. Olomoucká kánoistka Tereza Kneblová vyhrála závod světového poháru. Zítra bude polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.

0: jeskyní Martin Kubalák.
1: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že trnová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
0: Práce musí dělníci stihnout do konce podzimu. Přes zimu je totiž jeskyně zimovištěm netopírů. Sport. Rodačka z Olomouce, kanoistka Tereza Kneblová, vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Martina Sadková obsadila ve finále 11. místo, Adriana Morenová nepostoupila z kvalifikace. Kneblová v rozhodující jízdě o medaile nenašla přemožitelku, přestože si připsala dvě trestné sekundy za dotek hned ve druhé brance. A A-tým házenkářské akademie Olomouckého kraje dnes prohrál se Strakonicemi i druhé utkání baráže o extraligu. Tentokrát na hale Olomoucké Zory 29:33. Do nejvyšší soutěže tak Hanáci nepostoupili. Počasí. Zítra na střední Moravě čekejte polojasno, postupně má ale přibývat oblačnosti a výjimečně se objeví slabá přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18 a foukat bude slabý, postupně mírný, západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor stále na dálnici D1 na 300. prvním kilometru za Lipníkem nad Bečvou, a to ve směru na Ostravu. Bourala tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře. A takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřáb a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svoje nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty, aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky, jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají, co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod Ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agent se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané

0: a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala dvě vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: No, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do prostějšího směru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.

0: většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přeháňkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břešťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břešťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byli schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobbyredaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnitřku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobbyredaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: lékařský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první 2 roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se dám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu.

0: Východě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přeháňkách a bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
3: Dobrý den, to je pan Marván.
4: Co? No kdo?
3: Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
4: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
3: Prosím tě, co ještě děláš doma?
4: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
3: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
4: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
3: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
4: Co?
3: Ale mě je to fuk.
4: Jo? Tak to je to fuk.
3: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
4: Tak.
3: Ale ne, že já tebe budu schánět.
4: Ajím, to je mi.
3: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
4: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
3: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
4: Počkej, až přijedu dolů. Jo, hned.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
5: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a títi, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak jste zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás Kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor Kučer. No a nyní...
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Jan Zub, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podej mi motýku, budeme šroubovat, motýku, dlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
7: Ozdoba
5: se urve.
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
7: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no,
8: že bychom zaspívali spolu.
9: No.
10: Jako, no. Bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
8: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
10: Gota. Pánové,
8: na Gota, ne, počkej.
10: Ne.
8: Já nemůžu. Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
11: 5, 4, 4.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
10: Ale nechci.
8: Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
10: On nebude tutově doma.
11: Ještě?
10: No, není.
11: Vem si ho.
8: Ne, teď.
10: No, tak ahoj.
8: Počkej.
12: Haló,
8: to je Karel Gott?
10: Počkej.
8: Tady je Kajzer.
11: Jirka Korn.
8: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
11: No.
8: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
10: No, vidíš.
8: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutně... Haló. Co se stalo?
11: Co v topě?
12: To nic, upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
12: Tak já jedu.
8: Fajn, prima.
10: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
10: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
8: dobře,
10: jo?
8: A pak tě zavoláme.
10: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vaše

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem o všem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, teď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, vej. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, vej. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
7: Vešlo, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
7: Vešlo, méně vejte se, ale
8: já... sporách, páne. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je starý, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
7: Hešlo,
8: tak
7: prosím
8: říkám,
7: vás,
8: nezlobte
7: se.
8: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
7: Nezlobte se, Sešo, no, já skutečně, já pospíchám.
8: Jste nějakej cvok, vy.
7: Ale ne, já...
8: Co?
7: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vlastně, haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, a jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. To snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. Já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položilo, už to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymrvi, do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, nech šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade? Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Sakra, vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
5: No, dobře,
2: ping.
5: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
5: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
5: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jistě čím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáne ani nemrknete.
5: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
6: Pačka, k
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsem mladé, jsme levé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, jmenuji mi okna.
8: No, a jak to?
9: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík jmenuje okna. Co děláte vy?
9: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No. Já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No, tak
8: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
9: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych to rád.
8: Jo, no to...
10: Sám
8: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: No, já bych
8: schválí. Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
10: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, se... velice nutný je to.
10: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, ale to dodělám a my přijdeme, no.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně mě, když jsem ještě udělala pustí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:45. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? Říkala, no co jsem udělala, co jsi mi řekla, vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že je nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: začíná krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Víš, kolik ti je let?
1: 13.
0: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
1: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
0: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
1: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
0: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
1: No, spíš se mnou.
0: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
1: Jo, spíš se mnou, je to, protože mě dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
0: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no, tak nad tím mě... budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, co to znamená.
1: Hodně ty copánky, jo, to mají dobrý, ty holky. Fajn.
0: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
1: Bude, ještě nebylo.
0: A jak se to představuješ vůbec, to první rande?
1: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
0: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18.
1: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospělí a tak.
0: Tak za 5 let, super. Davide.
1: Ono to dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
0: No, to bývá z ničeho nic.
1: Tak, no.
0: Davide.
1: No, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káťu, že jo.
0: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
1: Jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
0: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
1: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak no, nebojte.
0: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku, nebo za totality, můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale z těch Vídně takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak budu mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mhm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je,
0: pojďme,
1: to tom, ano, to právě ano, zajímá,
0: ale pojďme teda k tomu, gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektu. Že?
0: No a jak často se vídáte?
1: No, teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na to už u moje ženy, no, ty tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně váj, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově spíš bylo malo dobrý přijon za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak mu to napíšu ve SMS a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obily, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ji měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký pod vůli syna, jo, protože my potřebujeme zesídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco
1: závěrem? Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka... pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho sat, protože on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nastačím je, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod huby, jak se říká. Nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, abych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, já nevím, 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych posí. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického, i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Větnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty s nimi, když jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodný, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco blížšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte, že ta rozdílná víra může být někdy s důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet,
1: pokud
0: aby teda příběh
1: mě
0: těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá nebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. změnili svatbu 91. Uhum. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: Všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. Mm-hmm. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: Mm-hmm. A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, mm-hmm, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko, je to Česko.
1: Mm-hmm. No. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Mm-hmm. Na třech studních.
0: No, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Vánoc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kulturu. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731-800-900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, já, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací

0: práci pro tú nemeckou firmu tenkrát, jo, kdy sme tam odjížděli. Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo. Tak ten byl ale velice těžký. To jsem Aha. si nikdy nemyslela, že...
1: V čem nejvíc?
0: Že když se... Prosím?
1: V čem nejvíc?
0: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku, v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dál, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
1: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
0: To mám říct teda teď, co? Jak jsem se tak...
1: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit. Klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
0: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Do žádné ciziny. Protože domov je domov a byl u mě i... Byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale... A taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
1: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
0: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
1: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad. Protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, protože teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Mm-hmm. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, polem tančili, tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám rodinu, tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A podle to je mě. Pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka, jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 12:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli češky, bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takové ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tvůj tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, na holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Koječina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a pro mě má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A no, ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousíček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no, a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom sice vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, a ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou maximálně, za rok.
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy, jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok.
0: Mm-hmm. No, Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediný město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta, no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Vilecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no,
0: tak nám o tom
1: to, no, no, no.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe. Zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky. Mějte se hezky. Naschle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám nekrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Koloběžka, to poznáme.
2: Ano.
3: Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Ano. Vojna? Ano.
3: Rozdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, tak.
2: Ano, tak.
3: Aha. Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, co?
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
1: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
1: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
1: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát a tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit, jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe. Prosím, tak. Tady máš něco.

0: do auta. A teď mi to zase vrať. Tak, tady. To je ze všeho nejdůležitější. To se rozbal hned. No, rozbal ti to.
1: To je pro mě.
0: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
1: Jak to?
0: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
1: Máš něco k jídlu?
0: Co se stalo, Vašku?
1: Co by se stalo, má malá?
0: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
1: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
0: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
1: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
0: Co jsi mě sám poradil?
1: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
0: Na co?
1: Že to prostě není možný.
0: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo... Ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
0: Ty. Ono to není možný.
1: Ne, ne.
0: Ono to není možný. Co?
1: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
0: Nestalo se ti nic.
1: Akorát mám furt hlad.
3: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
3: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Stranu tramvajového lístku?
2: To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
0: Já to nevím.
2: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
0: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
2: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
0: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
2: Pojďme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze. A abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v Občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, v pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu už napěněný, jsem byl nahřátý, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo. Na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty. Táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si. Tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlili se krví oči po valené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Jsem dítě.
3: Tak co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zaslouží, abyste naplácat. Hej, taková veliká, seberte se i s těma vašima nestýratýma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdyco sliboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju, a jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik, podívejte, že bylo své. My se můžeme sejít jinde, kdyby mezi štěvá počítat.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatáhovat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: Jako chtěl jste křesní.
3: Pozor, jo, pozor.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát. Ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že On by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednici.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidně, tak já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, teď zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo? No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, vy mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej,
2: no. Zkouška od poslechu. No. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
3: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie. Nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
5: No tak, ne, jako rozumíte, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne? Hele,
4: jak stihne? On si myslí, že je sám.
6: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. kamaráde. Hmm. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hmm. 14 dní jsi byl mimo. Hmm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby!
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, a jsem dodal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: No, nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Venco!
8: Kašli se na něho, teď je to grázl.
7: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové. Jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pojď! A hop! Já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Udělej to tak!
3: Hop! Hop!
4: Ne!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no!
4: No! Poruč!
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice! Nevzdám!
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet. Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.